Hej Mike, ty umí, ostatní jenom čumí. Vítej v Německu, jich líbe Prák, mám to tu rád, to jsem Pražák. Kolaboruju s elektrozvukem, PSA i z Gute Gruppe. Kurzweil, Roland, Sennheiser, nechodím do špiravých pajzů.

vrah. Vždycky si radši počkám, nikam se necpu. Zítra můžu být mrtvej, ale dneska jsem tu. Pojebej mě pak omerta, každý večer jako na Silvestr si to

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证， 只需要您的几条个人信息和银行卡号。
3: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
4: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Hudba na prvním místě.
6: Express FM.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: Hej vy. Ano, vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
8: Music. First. Express FM.

finish, we get

0: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodura, špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A olma, florian nebo míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz. Skonto nabité.
4: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
6: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
7: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Potisk trička, Bilabil, CZ.
9: Express FM.
10: Hudba na prvním místě.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Kvůli přesunu agent ochrany lidských práv, duševního zdraví či závislostí z úřadu vlády na ministerstva bude dnes ve Strakově akademii stávkovat zhruba 60 pracovníků. Letounu německé společnosti Lufthansa stojícímu na frankfurtském letišti se zbortil přední podvozek a podle médií a videí kolují po sociálních sítích, jde o Boeing 787. Dopravce i provozovatel letiště incident potvrdili. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel se jako třetí čtvrtkařka v historii dostala pod hranici 50 sekund. Na mítinku Diamantové ligy v Římě doběhla druhá v čase 49.77. Porazila ji jen Norka Henriette Jägerová. V národních tabulkách jsou před 20-letou Manuel pouze Jarmila Kratochvílová a Tatiana Kocembová. Bude zataženo místy s deštěm, ve večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Teploty na východě Slezska až 23 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Dokázali jsme to, celý týden je za námi, tak dneska to už snad doklepem, ten páteček, ne?
1: No,
3: to už zvládneme.
1: Určitě.
3: Takhle pěkně k tomu víkendu, který máme zítra s Vaškem taky pracovní, protože se doufám s vámi uvidíme a uslyšíme na Seznam Festu. Já budu mlít a Vašek bude hrát.
1: S Peťou.
3: I s Peťou Novákem.
1: I s Peťou Novákem.
3: Budeme
1: tam
3: bude
1: tak
3: velký.
1: Jako na střídačku, si to tam tak jako hodíme.
3: Ano.
1: Na závěr si dáme nějaký B2B.
3: Nice. Tak doražte, mrkněte na seznamfest.cz. No a my už se teď vrhneme do našeho pátečního Express rána. Máme 5. června 7 hodin 2 minutky. Dobroslavům krásný sváteční pátek. Tak se můžete zmastit, zítra je volníčko. Jo, ale doražte aspoň na večer na ten Seznam Fest.
2: Express FM.

0: Kalmen hraje sa Jazzy a Satisfy, 7 hodin a 8 minut. Je tady konečně ten pátek, zaplať pámu za něj. Tak babu, o čem budeme mluvit?
1: Já jsem zatím tady teďka zaseknutá, já se přiznám, na nový muzice, protože samozřejmě New Music Friday a jsou tam věci, které mě zajímaly, protože vyšla ta nová Taylor Swift, kterou jsme tady řešili. Kdybych vám to měla nějak přiblížit, je to taková ta stará country Taylor. Dokonce tam mají k tomu i takový obrázky, když byla ještě malá kovbojka, takže to je jako, ale nic zásadního. I knew you through the days of the
0: blades of the grass in summer. Vůbec nechápu, že by tohle to mělo být k tomu jako to historie, jako nějaký soundtrack.
1: Tak to je asi taková ta hlavní... Hele, tak ještě nevíme, o čem to je, jo, tak možná jako...
0: Co?
1: No, o čem bude ten poslední díl, o kterém... Takhle, oni vždycky tvrdí, že to je ten poslední díl a pak vždycky ještě udělají další. Jinak, každopádně, ještě do toho se tady vyrojilo zase nějaký drama Taylor versus Gracie Abrams, která má písničku, myslím, I Knew It, I Know You.
0: Mhm. Že ten název je nějaký trošku podobný, že?
1: A tohle to se jmenuje I Knew It, I knew you. A do toho vlastně Gracie Abrams má, myslím, dokonce k tomu singlu taky nějakou fotku na louce. Že tam jako tak, že se teď řeší, jestli nemá zase Taylor nějaký další beef s někým, protože oni byli původně kamarádky, ale to byly třeba původně kamarádky i s Olivií Rodrigo a to už je údajně taky jako dávno pryč. Obzvlášť potom to, co teď ještě Olivia byla zase pařit s Charlie v Londýně, tak a Charlie versus Taylor, to je jako jasný, to už tam máme. Ale zase vlastně jediná poslední kámoška, která teoreticky Taylor zbyla, je Sabrina Carpenter. Ještě zatím. A to ještě jako nevíme, se tam taky něco nestalo, protože Olivia řekla, že by se vůbec téhleté spolupráce nebránila. Takže do toho ještě jako řešíme drama tady, který možná ani neexistuje, ale...
0: Myslíš, že jako přijde Taylor...
1: Takže I love ty, the tea.
0: Takže ty jako s touhletou, jo? Tak to jsme teda kamarádku spolu skončili.
1: Přesně tak. A ještě ona vždycky všechny zažaluje, protože někdo použil nějaký tři stejný noty. No nic. Potom je tam, my jsme se tady bavili o tom, že Role Model oznámil nový album, tak taky z něj už vydal. Ukázku nějakou, i když jakoby tady se to jmenuje album High Hopes 3000. Takový role model, no.
0: Takový normální.
1: On takhle, to je takový jeho styl, co má rád. No a potom je tady taky nová Madonna, jmenuje se to Love Sensation. Madonna si ještě navíc k tomu střihla takový malý překvápko, z ničeho nic vystoupila na Times Square. Ten koncert v podstatě opět sponzoroval Grindr, na který ona má tu hlášku. A dokonce bude vydávat i nějakou tu speciální edici na Grindru, což je aplikace pro seznamování gayů.
0: A musím říct, že nová Madonna a celá ta deska mě začíná opravdu jako zajímat, protože to je opravdu skvěle odvedená práce. A Madoně to hodně pomůže.

0: Hele, a víš co, já jsem nad tím přemýšlel už několik let naspátek, jako jestli ta Madonna ten titul Královna popu, jestli náhodou by neměla odevzdat, a myslím si, že pořád si ho ještě v těch 67 letech prostě parádně drží.
1: Ještě v klidu si myslím, že může mít korunu na hlavě. Jedině, co si myslím, je, že ta, jestli tam nebude asi až takovej mega hit Hang Up, protože si myslím, že to už by vydala jako single, ale zatím i tak mě to baví, má to příjemný zvuk. A takhle, a zrovna tohle má pro mě ještě takovou tu náladu toho letního hitu, jak jsme to tady taky řešili.
0: Co bude letní hit?
1: Co by byl letní hit, a tohle to má pro mě ten film, není to takový to vaka vaka,
0: ano,
1: summer, drink, ale je to pro mě ta nálada, že v těch brejlích

0: Máma mi to říkala celý život, že mám strašný plachťáky.
1: Tak já si za ní moc jako tahala, ne?
0: Když jsem jí malej Dumbo. No, ale to jsme ten vstup zase posunuli někam, kam jsme nechtěli, že jo?
2: Express ráno. S Babuhači a Vaškem Mašindou.

0: 7 hodin a 20 minut, tohle jsou Vaccines a za malou chvíli Charlie XCX, Many Street Preachers, Lenny a Nothing But Thieves a jejich novinka Evolution.
1: Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Roventa Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka. Roventa. Chytrý styling bez starostí.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
8: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
9: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
10: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
12: Řešení je úvěr od Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit hodně.
12: Řešení je Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
12: Řešení je Acema.
11: A co když potřebuju 20 milionů?
12: Řešení je Acema.
11: A 30?
12: Acema.
11: A 40?
12: Acema.
11: A 50?
12: Acema. Jde to i bez banky.
11: Hele, nezaseko ses?
12: Ne.
13: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
14: Hudba na prvním místě.
15: Express FM.

0: Many Street Preachers na Expressu. Já se tady koukám na předpověď počasí. Na sobotu předpověď pro Prahu. Déšť. Což není nic moc, ale právě ten déšť by mohl zařídit to, že pokud vám to trochu jako zhatí plány, tak si je můžete udělat nové a to, že za námi můžete vyrazit právě na Seznam Fest. Před námi je Leny, tak jsem to tak jako spojil. Babus, na to nevadí?
1: Ne.
0: Nevadí. Jako.
1: Spojuj.
0: Spojuju. Dobře, začínáme.
1: My jsme tu, abychom spojovali, Vašku, ne rozdělovali.
0: Ty národy,
1: přesně tak.
0: Ježíš, to je úplný poslání.
1: To je, ano, já to beru jako naše poslání.
0: Tak to je skvělý.
1: V podstatě každý den přinášet mír a legraci do života našich občanů, kteří ladí Express FM.
0: Ano.
1: A chceme spojovat a ne rozdělovat.
0: Ano.
1: Jedině, co bychom chtěli rozdělovat, je zrno od plev.
0: Ano.
1: Což dělá náš hudební šéf, takže ani tahle cta, řekněme třeba, jaká nepříjemná část nepřipadá na naše bedra.
0: A už můžu o tom Seznam Festu.
1: Jo, promiň.
0: Konec konců náš hudební šéf tam v podstatě taky bude přítomen, protože
1: ano.
0: On tam bude bubnovat za Skyliny, kteří tam budou. Takže Kašpárek v rohlíku začíná se ve 12 hodin, prosím vás, je to v Praze vedle sportovní haly, takže tam se můžete dostavit. Začíná se ve 13.00 jako s Kašpárkem v rohlíku, což je samozřejmě pro děti, pak tam je cestování s dětmi, je tam slepá mapa, pak je Leny, pak je kulturák, rozhovor právě s Leny, takže to si tam můžete takhle podívat se na muziku a následně si dát i ty rozhovory, i ty podcasty, Přímák živě, Mistrovství světa za dveřmi, Skyline, Šťastný šídlo, PSH, Kapitán Demo a mezi tím bude tady Babu a budu tam já a bude tam Petr Novák. Jenom taková ta drobná věc. Pokud tedy si kliknete na Seznam Fest, jakože chcete lístky, chci na festival nebo vstupné, tak je to úplně jednoduché. V podstatě vstupné není, ale vy si za to vstupné nebo za tu částku koupíte kredit na to, abyste si tam mohli dát nějaký to pivko, nějaký to pití, nějaký to občerstvení, který byste tam peníze stejně nechali. Takže takhle to je jednoduchý je.
1: Tak to je dobrý. A budem se tam podepisovat, Vašku?
0: Ne.
1: Aha.
0: Takhle, ty můžeš.
1: Já podepíšu i Václava.
0: Vzhledem k tomu,
1: já budu do zítra trénovat jeho podpis.
0: A ty máš kartičky?
1: Já mám nějaký.
0: A já někde. Nemám. A já nemám, takže já nemám na co. Takže,
1: no, takže
0: já
1: tady to mám, něco vytiskneme dneska.
0: Já to mám úplně vyřešený.
1: Na tiskárně.
0: Ne. Tak já jsem takhle spokojený.
1: Jsi takhle spokojený? Mm-hmm. Tak já tě domaluju vedle sebe.
0: Já už se vidím. Dobrá. Tak jo. Fantazie zafungovala.
1: To bude originálnější to dílo.
0: To bude dílo. To bude úplně Pinkaso. Leny Second Guessing právě teď.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Máme nějaké dopravní nehody, ne, že ne? Pozor si dejte, pokud jdete v tuto chvíli ze Žatce na Kadaň, máme tam u Nových Sedel dopravní nehodu. Další komplikace je na D5, 82. kilometr ve směru na Německo, je tam sražený srnec, takže tam počítejte s nějakým omezením. Pod Chodovem v Praze je dopravní nehoda dvou osobáků. Stejně tak je i na D1, 25. kilometr, tam máme hlášenu dopravní nehodu, kdy auto tam skončilo někde v nějaké značce, a ještě Uherské Hradiště u obce Zlechov, i tam evidujeme dopravní nehodu, a to autobusu a osobáku.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme, od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Haló, volám do pořadu Zvuková hádanka. Poznáte, co je tohle?
3: Tak to vím přesně, dochází ti opalovák. Kup si nový z Alza Plus. Díky doručení zdarma a slevám ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Od kosmetiky po elektroniku na alza.cz.
1: Express.

0: EcoRaster. Německá kvalita s garancí dlouhé životnosti. Odolná a stabilní dlažba pro parkoviště, cesty i zahrady. Vydrží extrémní zátěž a přitom je šetrná k přírodě. EcoRaster. Pevné řešení pro každou plochu. Více na ecoraster.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
6: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
7: Trápí vás plísení nechtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nechtů. Aplikujte na poškozené nechty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
8: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
9: Od 1. června je v Metropoli Zličín
10: Ninja Park!
9: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
11: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
9: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
11: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
12: Express. Music first. Express FM. I want you to-

Novinka. Express FM.

0: Tohle taky parádně šlape při pátku. Tohle jsou Fisher a Tones and I a Favor 7:52. Tak naše fotbalová reprezentace si zahrála proti Guatemale a já teďka tady koukám na jednu fotku, která normálně ji asi nenajdete, ale já jsem ji našel, myslím, na Washington Post nebo tak někde.
1: Ano.
0: A je to norská fotbalová reprezentace, která se obrátila, nebo ti bafuňáři, můžeme to tak říct.
1: Bafuňáři. Norský bafuňáři.
0: Norští bafuňáři se rozhodli, že osloví renomovaného fotografa Davida Yeroua. A ten je v podstatě vytvořil jako bandu prošedivělých severských válečníků, jakože vikingů. Jsou tam mezi těmi fjordy. Za nima jsou ty lodě. A ten Erling Haaland tam vypadá taky úplně naprosto úžasně. Musím říct, že tohle je jako skvěle povedený. A on vlastně i ten fotograf se teďka obrací na všechny a říká, hele, fakt jsme je prostě do toho takhle navlíkli, fakt jsme je prostě oblíkli jako ty válečníky a i ty lodě za nima jsou pravý, že to není AI, že to prostě takhle všechno dali dohromady.
1: No teda... To dneska ani bych to nevěřila, bych to tak jako přešla, abych si řekla, to je AI.
0: Jo, no a prej není, takže on právě jako upozorňuje, že to všechno byla opravdu produkční práce a jediný, co on prakticky udělal, bylo to, že zmášnul tu fotku, ale musel to samozřejmě vymyslet a tenhle nápad se mě docela jako líbí a baví mě to teda, takže možná, že i vy na to narazíte, na norskou reprezentaci fotbalovou jako na vikingy.
1: Tak vidíš, ty si, a já jsem dneska taky narazila na norskou fotbalovou reprezentaci. Oni teď nějak trendují, ale úplně z jiného důvodu.
0: Z jakého důvodu?
1: No tak ty je máš hezky vyfocený a já jsem na ně narazila z důvodu, že bafuňáři chtějí, aby FIFA prověřila, jak tenkrát dali tu mírovou cenu tomu Donaldovi Trumpovi, jestli tím náhodou neporušili nějaké svoje ujednání o politické neutralitě.
0: Aha.
1: A chtějí, aby se to nějak prověřilo a teoreticky možná, aby mu to jako sebrali.
0: Jo, jako že by mu to sebrali. No ale to se přece nedělá. No takhle,
1: no,
0: nedělá.
1: To se nedělá, no,
0: tak... no, ono se to ale jako ani nedává takhle, že jo? Jen taková cena. Chápu. Ale musím říct teda, ta fotka jako je docela jako dobrá, že?
1: Je jako, ale to podle mě Haaland se takhle oblíká doma.
0: Jakože...
1: Jo.
0: Že to má takový...
1: Podle mě má tohle jako, nemá ani cosplay. Podle mě on je totiž něco jako ten He-Man.
0: Jo. On ani vlastně ty
1: vlasy... On totiž podle mě
0: má všechno. On je, ano, takový viking.
1: On je, v podstatě já si totiž myslím, že Haaland je norský bůh.
0: Ano.
1: On je něco jako Superman.
0: A jenom na ten fotbal se převlíká do drezu.
1: A na fotbal se převlíkne za současníka, ale vlastně doma, on projde dveřma, tam se vytáhne nějaký krystal nebo něco a vlastně...
0: Ne, on má,
1: udělá to z něj toho vikinga.
0: On má dveře jako tu bránu zrovna.
1: Jo, takže jenom projde dveřma a tam se zvikinguje.
0: Tam se zvikinguje.
1: No, a potom, když jde zase na trénink, tak vypadá jako, jako... Clark Kent. Jako normální Haaland.
0: Úžasný, úžasný.
1: To je taková moje teorie o něm. Express. Express FM.

0: Express FM.
1: Rychlý přehled zpráv.
2: Čísla o přínosech ukrajinských uprchlíků a nákladech na ně už ministerstvo práce za vlády Andreje Babiše nezveřejňuje. Stále si však vede údaje o tom, kolik vyplatí humanitární dávek určených pro utečence ve finanční tísni. Tento počet přitom se trvale klesá. Podrobnosti najdete na novinkách.cz. Čínské úřady dnes při 37. výročí krvavého potlačení prodemokratických protestů na náměstí Nebeského klidu v Pekingu zpřísnili bezpečnostní opatření, zabránili také rodinám obětí v uspořádání tradiční pietní akce. Úřady v pevnické Číně zakázaly veškeré veřejné připomínky událostí z roku 1989, při níž podle odhadu zemřeli stovky lidí. Carolina vyhrála druhé finálové utkání NHL nad Vegas 4-3 v prodloužení a srovnala stav série na 1-1. Oba góly zařídil Tomáš Hertl. Ten za Golden Knights zapsal asistenci při jeho vyloučení, ale domácí tým rozhodl o vítězství. Boj o Stanleyův pohár bude pokračovat třetím zápasem v noci ze soboty na neděli našeho času na ledě Vegas. Bude zataženo místy s deštěm, večer budou srážky ustávat a oblačnost bude ubývat až do vyjasnění. Teploty 21 až 23 stupňů.
1: Radio Express FM.
0: Express FM. Express ráno.
1: Na Express FM.
3: Pěkné to páteční ráno. Ó, jak pěkné.
2: Budíš pochváleno.
3: Ano, budíš pochváleno toto páteční ráno. My jsme tu s Vaškem, budeme tady ještě 2 hodinky. Za malou chvilku pro vás budeme mít další z tipů, co s načatým víkendem. Na Seznam Fest už jsme vás pozvali. A samozřejmě, ale nás čeká taky rubrika Nebudu doma. Tam jsou jedny tipy, kam můžete vyrazit na výlet. A ještě tu pro vás máme jeden tip, obzvlášť pokud máte rádi české sklo.
2: Tak jo.
3: Tak jo?
2: Tak jo.
1: Express ráno.
0: Express FM.

0: Somber a Potential, 8 hodin a 9 minut. Bude mistrovství světa v broušení skla a po 10 letech ve Světlé nad Sázavou se legendární Glass Cutting World Cup přesouvá do srdce Křivoklátských lesů. Tedy do Nižboru, u Berouna, kde tam můžete strávit celý víkend a můžete tam... Nebudem do toho zabrušovat, ale vy můžete.
1: Přesně tak, klidně tam zabrušte, samozřejmě je tam pro vás připraven, řeknu, nazvu to doprovodným programem. Můžete se těšit na komentované prohlídky, vlastně vůbec vidět celou tu huť a i právě tu brusírnu, kterou tam mají. Já vám ještě tak jako dám tip, předpokládám, že bude tam otevřeno, zabrušte do tamního obchodu. Za výhodné ceny. Dejte si tam street food, budou tam pivní speciály, bude tam speciální řemeslná zmrzlina a bude tam taky muzika. V pátek vystoupí Michal Pavlíček a v sobotu Eddie Stoilov.
0: Jo. Jinak můžete také navštívit blízkou nádražní restauraci, že? Tomáše Hanáka, takže tam se můžete taky zastavit na nějakou sváču a pivko a tak. Takže to je jedna z takových možností, jak strávit tohle z toho odpoledne. No a musím říct, že mě to jako hodně zajímá. Já tady jako takhle, někdy to broušený sklo a tyhle ty věci trošku schazují ty výklady, které jsou, dejme tomu po Praze, kdy tam máš jako Bohemian Glass, ale úplně to jako... Nemá to pro mě ten punc, ale ve chvíli, kdy vidíš, jak to prostě pod těma rukama vlastně zkvétá doslova do písmene, jak se to brousí, jak to prostě dělají, tak je to naprosto úžasný.
1: Takže... A co děláš v neděli?
0: No, to ještě nevím.
1: No, že bychom tam jako zajeli, protože tam můžeš se i přihlásit a můžeš soutěžit v open soutěži pro veřejnost. Ale zase přihlásit i na místě. Takže já bych ti fandila a ty bys brousil.
0: Řekl jsem, že do toho nebudeme zabrušovat.
1: No jo, ale třeba objevíš svůj nový skrytý talent. A příště, až se tě někde zeptaj. Vašku, ty toho tolik umíš a máš nějaký další skrytý talent. A ty... Uhohoho.
0: Krom jiného.
1: Já jsem vítěz open soutěže pro veřejnost z mistrovství světa v broušení skla.
0: Obávám se, že ne. Že na to nemám úplně tu fantazii.
1: To nemusíš mi fantazii, tam můžeš udělat jenom takový stromeček třeba.
0: Jo. Že bych si udělal jako nějakou vánoční vázu.
1: No?
0: Že jsi tam nějaký smrček, že bys tam vybrousil. Popřemýšlím nad tím.
1: No, vidíš, a vy můžete nad tím taky popřemýšlet. Mrkněte do kalendáře a vyražte směr Nižbor Berouna.

0: Joke About Divorce, tohle jsou Blossoms na Expressu, 8 hodin a 20 minut. Dáme si Romy a poté už tady bude Michal Pršek. A další díl Nebudu doma. Vydáme se na jih Čech.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
3: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankkarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí. Skonto nábytek.
5: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
7: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
8: A kdy to bude?
7: 23.7.
8: A kde to bude?
7: V areálu A7 v Olešovicích.
8: A kde si můžu koupit lístky?
7: Předprodej na Go Out, tak tam šupej.
9: Trápí vás plíseň nechtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nechtů. Aplikujte na poškozené nechty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
10: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
11: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
10: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
12: Moon Club. Nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club. Dlouhá 26.
13: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ.
14: Express FM.

0: Hashtag nebudu doma. Další porce tipů na výlet je tady. Tentokrát vyrážíme na jih Čech. Jeho český kraj nabízí například návštěvu Českého Krumlova s historickým centrem a hradozámeckým areálem zapsaným v seznamu UNESCO. Tam též najdete i Holašovice, vesnice ve stylu selského baroka s výjimečnou lidovou architekturou. Zapomenout nesmíme na rybníky obklopené lázeňské město Třeboň, ikonický novogotický zámek v Hluboké nad Vltavou nebo fotogenickou červenou lohotu na ostrůvku uprostřed rybníka. V Jindřichově Hradci stojí za návštěvu rozsáhlý hradní a zámecký areál i krásné historické centrum. Jižní Čechy, to je taky Šumava, pohoří ideální pro pěší výlety, cyklistiku i prosté spočinutí v přírodě. Oblíbené a velmi atraktivní jsou oblasti Modravy, Srní, Kvildy nebo Horské Kvildy, krásně i na německé straně. Právě Modrava je jedním z míst, kde stačí vystoupit z auta, aby člověk hned získal pocit, že město zůstalo někde hodně daleko. Modrava je srdce Šumavy a ideální výchozí bod pro výlety, klid a pár dní mimo běžný rytmus. Právě tady najdete apartmány na Soutoku, rodinný apartmánový dům se 7 prostornými a kompletně vybavenými apartmány pro páry, rodiny i skupinu přátel, kteří chtějí strávit čas na Šumavě pohodlně a bez zbytečných komplikací. Z Modravy se dá vyrážet pěšky i na kole a okolí nabízí spoustu možností, kam zamířit. Mezi typy na výlet patří například hrad Kašperk, Vlčí výběh u Srní nebo usedlost Antígl. Kafé na Soutoku láká na kávu, dezert, víno nebo něco na zahřátí a ubytovaní hosté mohou využít také saunu nebo grilovací zónu. Uživatelům elektromobilů a elektrokol přijde vhod možnost dobíjení.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Láká vás jeho český kraj, pak si zamilujete rezort Orsino na břehu Lipna nebo čtyřhvězdičkový hotel Záviš z Falkenštejna u zámku Hluboká, kde si pobyt užije celá rodina. Více pobytů nejen v jižních Čechách najdete na travelking.cz.
2: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků. Express FM.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Evidujeme několik dopravních nehod. Jedna je na příjezdu do Příbramy ve směru od dálnice. Osobák a autobus jsou v sobě. D1, 25. kilometr ve směru na Prahu. Je tam dopravní nehoda osobáku, které skončilo někde v nějaké značce. A ještě si dejte pozor na D2 ve směru na Bratislavu. Máme tam dopravní nehodu osobáku a nákladňáku. Konkrétně je to na 32. kilometru.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Haló, volám do pořadu Zvuková hádanka. Poznáte, co je tohle?
3: Tak to vím přesně. Dochází ti opalovák. Kup si nový z Alza+. Díky doručení zdarma a slevám ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Od kosmetiky po elektroniku na Alza.cz.
1: Express FM.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Mama.
5: Jednou tohle chcete slyšet. Teď si ale ještě chcete užívat život naplno. Cestovat, budovat kariéru. Za pár let ale může být pozdě. Myslete na svou budoucnost a nechte si zamrazit vajíčka. Třeba i na splátky. Objednejte se na www.pronatal.cz.
6: Showroom kávovaru Jura, Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
7: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
9: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Skonto
6: nabité. Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu středočeskemuzeum.cz.
12: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
13: 买一件漂亮的T恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
14: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: Tohle jsou Generation a Young Lean na Expressu. Zrovna včera jsme se tady koukali na televizi, kdy jistý host dělal rozhovor, nebo s ním byl veden rozhovor a host se nedíval na ty moderátory. Hnedka mě napadlo, že ten člověk jako, že se mě to úplně nelíbí, když se s někým bavíš a nekouká na tebe. Mm-hmm. Že prostě sklápí oči a tak dále. Vede to k tomu, že lidé si myslí, že potom, že ten, se kterým se bavíš, lže. Mhm. Koukej se na mě, ti to říkám.
1: Koukám.
0: No.
1: A kdy člověk lže?
0: No, takhle. Je několik, takhle, prý...
1: Některý pořád, jo.
0: Některý pořád
1: jako, a
0: dokonce, je tady takový jako průzkum, že člověk slyší v průměru 10 až 200 lží denně.
1: Cože?
0: Jo, nekecám, nelžu.
1: To je fakt hodně.
0: No, je to tak. Lidé lžou. Čistě pro zisk,
1: ano.
0: Což je jakoby nejškodlivější typ lži. A pak je třeba strach. To je to, když tě třeba zastaví policajti.
1: Jasně.
0: A říkají ti, jel jste tolik, ale já jsem tolik nejel. A to jenom proto, že nevíš, jak tu situaci vyřešit. A pak je třetí typ lži nevědomí, protože třeba nemáš dostatek informací. A tudíž to je taková, jakože něco tvrdíš, ale vlastně jako úplně nevíš, jestli to tak je nebo ne.
1: Aha.
0: A jak to poznat, když vám člověk lže? Tak je tady defenzivní držení těla, příliš mnoho nebo naopak příliš málo nějakých detailů, kdy ten lhář se snaží zvýšit uvěřitelnost tvého tvrzení tím, že třeba, nevím, přidá nějaký jako detaily, že potom už jako fabuluje a to pak vede k tomu, že člověk věří i svým vlastním lžím. A pak jsou nervózní pohyby a pak je samozřejmě ten pohled, to odvracení hlavy.
1: Mhm.
0: A tady jsem tady jako našel jako informace, že většinou se tvrdí, a je to taková populární teorie, ale záleží na tom, jestli jste pravák nebo levák, tak to, že směr pohledu závisí na individualitě a většinou se tvrdí, že pohled vpravo nahoru značí vymýšlení obrazu, konstrukci lží a pohled vlevo nahoru vzpomínání na realitu.
1: Jo, takhle.
0: Jo?
1: Tak ale to můžeš kombinovat, že jo? Takže vzpomínáš na realitu, to
0: a,
1: není dobrý,
0: a pak to hodíš.
1: Koukneš doprava nahoru a tam začneš vytvářet ty obrazy.
0: Ano, ano, je to tak. Uhýbání pohledem, lháři často nedokážou udržet stabilní oční kontakt, proto klopí oči nebo si dívají jinak, aby unikli tlaku, což byl případ toho hosta nebo té paní, co tam měla být na tom rozhovoru.
1: To bylo navíc ale včera o nějaký charitě nebo o něčem, to ani nebylo, proč by měla lhát? Nebo myslíš, že to bylo takový to... Ne, samozřejmě, peněz potřebujeme pořád hodně. Určitě přispějte.
0: No, možná.
1: Dějou se různý věci.
0: Možná, že to tak bylo. A pak je zvýšená frekvence mrkání, jo, a nezvykle upřený pohled, což jsou už vlastně ty lháři, který jako vědí, že když prostě jako uhejbáš, že to jako není vončo, tak se ti dívají do očí a vlastně si to jako by vynucují, a až to je tobě nepříjemný. Jo, nakonec ty uhneš tomu pohledu.
1: Nečum. A do těch lží,
0: to čumíš na mě.
1: A jak slyším, a až těch 200 lží denně, to je i takový to, jak když se zeptám, slušíme to, slušení tady vždycky, jo, máš to moc hezký, to máš nový něco? Takový ty milosrdný lži.
0: To je hezký, ne?
1: Abych se nerozčílila.
0: Tomu se říká bílá lež, ne? Nebo mám ty...
1: No, něco, tam,
0: něco takovýho. Těch se dopouštíme asi hodně.
1: Jako takhle, já myslím, že tady v rádiu mi lidi nejvíc lžou právě ze strachu, že se bojí, že vybouchnu. Viď?
0: Ne.
1: Kam se koukáš?
0: Ne.
2: Express ráno.
3: Express ráno.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Knihovna Václava Havla nekončí, má peníze krizového manažera a tým, který je sice ve výpovědi, ale dokončuje sezonu. Řekl to zbylý člen správní rady knihovny David Dušek. Sněmovna reprezentantů ve čtvrtek schválila legislativu, která autorizuje financování vojenské pomoci Ukrajině a sankce na Rusko. Proti zahraniční politice prezidenta Donalda Trumpa se při hlasování postavilo i jeho 18 republikánů. Čeští fotbalisté v posledním přípravném utkání před mistrovstvím světa porazili v New Jersey Guatemalu 3-1. Favorita poslal v generálce na šampionát v 11. minutě do vedení Patrik Schick a ještě do poločasu srovnal William Fajardo. Poté se trefili Chorý a střídající Vyšinský. Bude zataženo s deštěm, večer budou srážky ustávat, oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Teploty až 23 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
2: Pěkné páteční ráno, startujeme poslední hodinku dnešního Express rána.
1: Kde je Kuba?
2: Kuba měl problémy, jak chvilku teď nejelo to metro C, ale už je na cestě a dá nám tip na podcast.
1: Dobře.
2: Zvládne to, tak stihne to.
1: To jsme rádi.
2: Ujišťoval mě.
1: To jsme rádi, takhle. Slibem nezarmoutíš, to je jasná věc.
2: Ne, tak to není to ani ne, že by on nelhal, takhle já mu neviděla do očí, on mi napsal zprávu, ale...
1: Já neříkám, že lže. Ale... Tak se jmenuji, že slibem nezarmoutíš.
2: No, ale slibem nezarmoutíš, to je takový ne, jako že něco slíbíš, ale už dopředu víš, že se to nestane. Kdežto já mu věřím.
1: Ano, ano, ano. Tak z hudby, Gufrau, Temper City, anebo Kelejla.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Vašku, víš, jak jsme včera řešili trošku tu Odysseu?
1: Ano.
0: Tak v Odysseu hraje Matt Damon,
1: ano,
0: který vlastně taky se chce dostat domů. Jenom mu to strašně dlouho trvá, protože na té loďce trošku bloumá.
1: Ano.
0: A já jsem narazila na post, ve kterém píšou, že Hollywood už stálo přibližně 600 milionů dolarů, aby Matta Damona dostali domů.
1: Jako ze všech rolí, jako ze všech filmů.
0: Ze všech různých rolí, takže samozřejmě připomínají, že v Odysseu to stojí asi 250 milionů dolarů, aby Matta Damona dostali domů. Potom samozřejmě připomínají...
1: Takhle, to není jeho gáže. To jsou všechny ty filmy.
0: To jsou všechny ty filmy.
1: Dobře.
0: Potom to Hollywood stálo 108 milionů dolarů za Marťana. Potom to stálo 165 milionů dolarů za Interstellar, kde byl znova takovýhle jako Marťan a potřebovali ho dostat domů. No a potom už jenom takových opravdu jako lehkých 70 milionů ho to stálo, když zachraňovali Wayna Ryana a chtěli ho taky dostat domů. Takže pokud byste snad někdy psali nějaký scénář a potřebovali tam někoho dostat domů, tak rovnou to pište podle mě jako s myšlenkou toho, že v tom bude hrát Matt Damon.
1: Ten předobraz tam bude.
0: Přesně tak. Za prvé, on je ten, komu to dělá problémy se dostat domů. Za druhé, je to ale ten, pro koho vždycky někoho pošlou, aby ho dovedli domů. A za další, Hollywood je evidentně ochoten utratit klidně 100-200 milionů dolarů za to, aby Matta Damona dostali domů. To znamená, tady opravdu všechno je spojený a je to naprosto v pořádku.
1: Jo, a jak je na tom ještě Bournův mýtus, jako Jason Bourne, ale on nevěděl, kde je doma.
0: No právě, toho tady nemají. To je podle mě takový...
1: On sám sebe hledal, jasný, no, tam je to trošku navážka, ale dobře, no, tak jako...
0: Takhle, tak bys k tomu ještě prostě přihodil třeba dalších 150 milionů, kdybys řekl, že ještě je tam Matt Damon hledal sám sebe, aby se případně dopravil domů.
1: I když neví, kde to je.
0: Ano.
1: Ale nejdřív musí najít sám
0: ano,
1: sebe.
0: Ano, takže jsme někdy mezi 600 a řekneme 800 milionů dolarů, abychom Matta Damona dostali domů.
1: Ten kluk je zadarmo drahý.

0: Linkin B, tohle je Kelejla na Express FM. Co nevidět, Vombec, Anton Šměrek, jeho yoga teacher, no a taky náš Kuba a podcasty na Expressu.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí.cz?
3: Mami!
2: Tak co jste dneska jste to vyváděli?
3: Vystřihovali jsme slana.
2: Vystřihovali.
3: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
4: Hlídání dětí.cz. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
5: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
6: Vše pro vaší grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodura, špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A olma, florian nebo míša, mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
10: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
11: Trápí vás plízeň nehtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nehtů. Aplikujte na poškozené nehty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
12: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
13: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
14: Music. First.
15: Express FM.

0: Tak, tohle byli Wombati, 9.21 a už je tady Kuba.
1: Ahoj. Dobré ráno, dobré ráno.
2: Ahoj.
1: Trochu blbě se mi dýchá, ale tak uvidíme, jestli dojdu k pointě nějaké.
2: A tak může klidně zpomal. V klidu se, nadechni,
0: vydechni. No to on právě úplně moc nemůže.
1: Právě jako to nemůžu úplně rozdýchávat.
2: A co by ti pomohlo?
0: Se svým astma. No, ale přitom by ale ten vlhký vzduch ti mohl pomoct, ne?
1: No ne, je
2: no,
1: to
2: mám ti nějak zvlhčit vzduch?
1: Zhasni. Ne, rozvlhčuj.
0: Nebo zvlhčit ducha?
1: Ne, já jsem
0: ne
1: si zapomněl.
0: Ducha?
1: Ten dýchátko jsem si zapomněl.
2: A, dobře. Tak ale vidím, že scénář máš, takže podcast si, s tím si na nás nezapomněl. S čím tedy
0: máš přicházíš? Máš papírový pytlík, kdybys potřeboval pomoct.
1: Ne, tohle to já nemám, já potřebuji jenom ten, to dýchátko. Jo. Ten inhalátor. Inhaler.
0: Inhaler.
2: Okay. No tak to můžem zahrát.
1: Jo, dej to tam. To mi rozhodně pomůže.
2: To není problém, jestli stačí zahrát inhaler.
1: No, takže já jsem přišel z podcasty a zatím se bavíme o mé zdravotní kartě.
2: No a tak.
1: Je to ohromně vzrušující téma.
2: A tak třeba někdo napíše, že jo, chudák Kuba.
1: To je debil.
2: Já bych mu hned pomohla. Hele, už ti hrajou ty inhaler.
1: Vidíš?
2: A ještě je to o zmrzce v podstatě, o poháru.
1: Hned není ti hned líp? Je, díky, Vašku, díky.
0: No nemáš záležit.
2: Tak
1: se mějte moc pěkně. Já ahoj.

0: Inhaler Ice Cream Sunday nám tady dohrává 5 minut před 9:30. Kubo, už se cítíš lépe takhle po Inhaleru?
1: Mnohem lépe.
0: Ah, tak to jsem ráda. Takže se můžeme vrhnout na podcast, se kterým přicházíš. Mm-hmm. Co jsi vybral pro dnešek?
1: Pokušení a následky. Velké pokušení a velké následky.
0: To je jako něco o milenkách, nebo?
1: Je tam hodně toho milování.
0: Je tam hodně milování, no. Mm-hmm.
1: Ale je tam tak hodně milování, které jako neúplně všechny přitahuje, rajcuje a mnozí tím opovrhujou. Budeme se bavit o seriálu Euforie, který teďka skončil. Takže většina z vás asi ví, jak ten příběh skončil, teďka nebudeme dělat, že nevíme. A půlka internetu teď reaguje na finále třetí série. A všichni reagují. Moc sexu, moc drog, moc násilí. Jo? A každý se ale teďka na tom snaží urvat pozornost. A místo tady tohoto šumu bych doporučil exkluzivní rozhovor s tvůrcem podcastu, nebo s tvůrcem toho seriálu. V podcastu od The New York Times, ten podcast se jmenuje Popcast, a tím tvůrcem, tou hlavní postavou je Sam Levinson. A on v tom rozhovoru popisuje smysl celé té třetí řady. A říká, že finále seriálu je poctou herci Angusu Claudovi, který v seriálu hrál drogového dílera Feze, jak ty víš, a zemřel v roce 2023 na předávkování právě fentanylem. Ne ta postava, ale ten člověk, ten herec. A on říká důležitou věc. Nemůžete dneska napsat příběh o závislostech bez nevyhnutelné tragédie. Sám měl v dospívání s drogama velký problém. Sam Levinson v 16 chodil v podstatě jenom na odvykačky a v 19 si myslel, že je to jeho poslední den, že to nepřežije. A říká, většina lidí nedostane druhou šanci. Nemůžeme čekat happy end, to se prostě nestává. A poslední řadu proto vypravuje z pozice rodiny, která přijde o někoho, koho miluje a ztratí. No a tou rodinou jsou v tomto případě diváci, kteří mají rádi Rue, a Rue to nepřežije.
0: Takhle, já si myslím, že jedna věc je samozřejmě to, co tam říká ten Sam Levinson, když se bavíme o fentanylu, tak tam si myslím, že opravdu moc těch šťastných příběhů není. To je jedna věc. Druhá věc je, proč si myslím, že lidi jsou trošku v šoku z té třetí série, ta, že opravdu po těch dvou sériích, kde jsme byli na střední škole, to, ta jejich dospělost jako nabrala opravdu úplně jako trošku jiný obrátky, než na co jsme byli zvyklí. Ne, že by v těch předešlých dvou řadách ty lidi neměli problémy nebo neměli toxické vztahy, nebo nebylo to. Ale nebylo to až tak moc. To si myslím, že asi všechny jako šokovalo, že se to opravdu otočilo o 180 a najednou tam byl svědkem věcí, které už nemají společného nic se střední školou. Ale vzhledem k tomu, jak dlouho trvalo vůbec tu třetí sérii připravit, tak samozřejmě už tyhle ty 35-letý lidi pomalu se těžko jako budou vracet na střední.
1: Je důležité asi říct jedno zásadní číslo s tím fentanylem. Ročně v Americe zemře 75 tisíc lidí na předávkování fentanylem. A to jako není sranda.
0: Já si myslím, že možná je taky trošku problém i ten, že vlastně to sdělení o tom fentanylu, o těch drogách bylo důležitý, je určitě důležitý, ale myslím si, že potom právě třeba ty záležitosti se Sydney Sweeney a některé ty erotické věci, které jsou tam vyloženě a kterých je hodně a které jsou už podle mě na hraně nějakého jako fetiše, takový, že si říkáš, tak jakože asi takhle to teda nějaký lidi dělají, ale musíme se na to opravdu koukat, tak si myslím, že to zase odvedlo trošku pozornost od tý důležitý message, která se týkala tý Rue, která se týkala tý závislosti, a to si myslím, že tam taky možná sehrálo nějakou roli, ale takže Popcast.
1: Popcast se Samem Levinsonem z dílny The New York Times. Možná napadá mě, ale kdo já jsem, abych tady měl nějaké,
2: Kuba Vileš,
1: nějaké expertízy kulturní. možná, že to je Trainspotting dnešní doby, tenhle ten seriál.
0: To je taky možný. Ale vzhledem k tomu, že potom Labyrinth odešel, aby k tomu neudělal muziku, tak si myslím, že i na to to tam trošku jako padlo. Hmm.
1: Takže tak. Tak pozor na lízátka, až budete na těch hudebních festivalech, tak pozor na to, co si strkáte do pusy.
0: To musíme říct Míše, protože ona jde příští tady na ten Rock for People a už to tady pořád s Klárou řeší, co se tam budou.
1: Nic.
0: Moc děkujeme za tip na podcast a my se vrátíme k muzice.
1: Ano. Dobré ráno vám všem. Express ráno. Express ráno.

0: Tohle jsou Empire of the Sun a Walking on a Dream. 9:40. Express. Dopravní servis. Dopravní nehodu evidujeme v Praze, ulice Tunovská, kde se vyboural osobák a popeláři. Na Kladensku také, pokud jedete přes Velkou Dobrou, i tam je dopravní nehoda. Komplikace je v Mostě, v Purkyňově ulici, kde je průjezd se zvýšenou opatrností kvůli dopravní nehodě. A ještě pokud jedete z Litoměřic na Úštěk, i tam si dejte pozor, u obce Horní Řepčice je tam vybouraný nákladák.
1: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
2: Haló, volám do pořadu Zvuková hádanka. Poznáte, co je tohle?
1: Tak to vím přesně. Dochází ti opalovák. Kup si nový z Alza+. Díky doručení zdarma a slevám ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Od kosmetiky po elektroniku na Alza.cz.
3: Express FM.

0: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma. V Galerii Kooperativy.
1: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
2: původní komedii z divadelního prostředí
3: Smrt mu sluší.
1: Největší divadelní událost od přeletu rakve nad Národním divadlem.
2: V hlavních rolích
1: Michal Dlouhý
2: a Kamil Halbich.
1: Smrt mu sluší
2: ve Švandově divadle.
4: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Košín se vrací. 11. června, Prague Open Air, Areál 7. Jediný letošní Open Air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
11: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do Zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum CZ.
12: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
13: Express FM.
14: Hudba. Na prvním místě.

0: se máme. Míšo, ty jsi tak hodná, ty jsi nám přinesla tiramisu. Ale co bylo od tebe hezký, že jsi nám přinesla každému zvlášť?
1: No, já jsem
0: aby se nemusela dělat, že jsi věděla, že já se nedělím.
2: Jo,
3: o tiramisu.
2: Že to není takový klasický. Že to není takový klasický, jako koupím vám všem panáka, koupí jednoho a tak se o něj podělte.
1: Ne, já jsem se bála, že to, že by tady mohlo dojít k nějakým nepokojům, tak jsem tak jsem
0: případě, válka o tiramisu.
2: Jako v případě to jako Barbary. Jako nějaký války, to vůbec jako nepřipadá v úvahu, jako, že by se třeba naštvala, nebo že by tady začala křičet ve studiu, nebo byla
0: kam
2: nějaká rozčilená.
0: Kam se koukáš těma očima?
2: Pardon.
0: Se mi zdá, že dneska uslyším určitě víc než 10 lží.
1: OK.
0: Míšo, jak často lžeš? My jsme tady rozebírali, že každý denně slyší 10 až 200, což je docela velký rozptyl, jo?
1: To je hodně, no.
0: I jsme tady řešili, jak to poznáš, důvody, proč lidi lžou, jak ty často lžeš?
1: Já si nejsem...
0: Nemyslíme mě konkrétně.
1: Aha, no tak to vůbec. Ne. Ne? Ne, já jako nemám potřebu.
0: Ne?
1: Ne.
0: Ani když by ti to přineslo nějakou výhodu? Jenom já tak se... lehce trošku, neříkám nějak hodně.
1: Já se do těch situací, které by pro mě mohly být výhodný, moc nedostávám, takže...
0: Takže nemáš důvod k lhaní.
1: Mhm. Jako fakt, ale víš co, protože já než bych něco vymyslela, tak každý přijde na to, že lžu. A jak, pamatuješ si, jak se hrála taková ta hra Městečko Palermo?
0: Ano.
1: A jeden byl ten vrah?
0: No.
1: Mě vždycky odhalili hnedka, já prostě na mě je to vidět, takže já to radši nedělám.
0: Kýda. Městečko Palermo se probouzí, Míša, bude takhle se podí už. No, určitě nejsem vrah.
1: No, právě.
0: Takže to není tvůj styl.
1: Ale jako závidím těm lidem, který to jako umějí dobře.
2: Takže do zrádců by se nemohla jít?
1: Ne, nemohla.
2: Ne.
0: Ale jako zase odhalíš to, že lidi ti lžou, že bys mohla jít do zrádců, že ne, že by, byla bys prostě blbej zrádce, ale třeba bys byla dobrý věrný, že poznáš na lidech, že lžou. Máš jakoby takový nějaký smysl, že vidíš...
1: Ne,
0: ale to taky ne.
2: Jsi spíš takový ten důvěřivý typ.
1: Hej. Jo.
2: Takový ten...
1: Je to tak, a já se vždycky spálím a pak stejně zase jdu a věřím prostě, no. Takže.
0: Tak to je ideální do zrádců.
2: Ale to tiramisu, to se ti podařilo.
1: Jo, děkuju, snažila
0: to
1: jsem
0: se. To je skoro jako domácí.
2: To je skoro jako domácí, z pomazánkovýho másla.
0: Normálně být z Itálie, tak ti ani nepopravím. Míšo, hezký vysílání a hezký víkend.
1: Děkuju.
0: Sladkej, jako to tiramisu, co znám přinesla.
1: Vám taky, děkuji.
2: Ahoj.
0: Ahoj. Ahoj.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Mikrospánek přemohl včera odpoledne při jízdě po přerovské místní části Předmostí starší řidičku osobního auta. Vozidlo vyjelo mimo komunikaci. Než zůstalo stát na chodníku, tak naráželo mimo jiné do popelnic a poškodilo i fasády dvou rodinných domů. Ománský hlavní terminál Mina Al-Fahal pro export ropy pozastavil její nakládání poté, co poblíž jeho kotvišť došlo k explozi, uvedla agentura Reuters s odvoláním na dva zdroje obeznámené se situací. Výbuch připisovaný dronovému útoku byl zaznamenán mezi dvěma nakládacími bojemi, které slouží k propojení podmořských rozvodů se supertankery a jejich plnění ropou. Basketbalisté Pardubice Nymburka mají rozehranou finálovou sérii o titul. Týmy za rok čeká Liga mistrů. A dneska bude zataženo s deštěm, večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia. Je 10 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Summer s nám startuje dopoledne na Express FM, kterého vás ještě jednou vítá a zdraví Míša Tůmová. Mě by zajímalo, co se tady všechno říkalo o tom, jak pojedu na ten Rock for People, protože ano, pojedu tam, ale já nebudu vyhledávat žádný pofidérní vůbec tady ty věci, které tady podle mě zazněly. Já mám jenom z toho trošku stres, protože přece jenom už je to minimálně 10 let, co jsem jela na festival Podstan. Jakože bych tam byla třeba 4 dny pod stanem, protože posledně jsem byla na Lety Trollu, kde jsme měli ubytko zařízený na nějaký ubytovně, prostě jinde od toho festivalu, ale furt to nebylo v tom stanu. A teď já nevím, já mám z toho trochu nervy, doporučili mi koupit si takovou UV tyčinku místo klasického opalováku, že je to jako lepší, protože člověk nemusí šahat na obličej těma rukama a tak. Takže to jsem si koupila, ale jakoby co dál ještě? Já prostě nevím. Karimatku spacák mám. Vody jsem si tam dala. A já nevím, toaleťáky, no. Dobře. Ještě něco? Já tak teďka hodně přemýšlím na hlas. Každopádně se hrozně těším, ale kdyby vás něco napadlo, tak mi dejte vědět na 602 604 903, nějaký prostě festivalový hack, který se vám osvědčil, který musím vyzkoušet. Dáme si Gorillaz.

0: večeru dostanu a ne do hotelu. Ano, děkuju.
1: Hledáte místo, kde se historie potkává se zážitkem? Jindřišská věž v samém srdci Prahy. Vyhlídka s jedinečným výhledem na město. Expozice o Jindřišské věži a pražských věžích. Galerie. Netradiční prostor pro váš večírek, kulturní akci či svatbu. Jindřišská věž. 10 pater kultury, zábavy a odpočinku v centru Prahy. jindřišskavěž.cz.
2: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde. V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
3: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí.cz?
4: Mami!
3: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
4: Vystřihovali jsme slana!
3: Vystřihovali?
4: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka!
5: Hlídání dětí.cz. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
9: Košín se vrací. 11. června Prague Open Air Areál 7. Jediný letošní Open Air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
10: Seznam slaví 30. narozeniny a místo dortu servírujeme festival, ať to oslavíme společně. Roztančí vás kapely jako PSH, Skyline nebo Kašpárek v rohlíku. Do děje vtáhnou živé podcasty s tvářemi Seznamu a vaši drobotinu spolehlivě zaměstnají zábavné aktivity. Tak se vidíme na Seznam Festu v sobotu 6. června v pražském Garbe Holešovice. Registrujte se na seznamfest.cz a my se na vás už fest těšíme.
11: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
12: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
11: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
12: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
13: 买一件漂亮的T恤，条纹多多， 品质保证， 只需要您的几条个人信息和银行卡号。
14: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
15: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
16: Řešení je úvěr od Acema.
15: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
16: Acema. Jde to i bez banky.
17: Music. First.
18: Express FM.

0: Fred Again, Stayin' In It na Express FM, kde ještě mi psala Katka, že si mám vzít vlhčáky na ruce i spodnější partie a žabky do sprchy. Katko, moc děkuju, protože na ty žabky já bych zapomněla. Vlhčený ubrousky, ty už jsem si koupila. Na to jsem tak nějak věděla, že asi dojde, že to bude příjemný mít s sebou, ale ty žabky, vidíš to, žabky si přibalím. Pak jsem se tady ještě dočetla, že je dobrý mít kapesní nůž, což jako ani nevím, jestli se jako smí, jak moc to tam jako šacujou a co já bych s ním dělala, ale určitě si vezmu asi nějaký příbory, protože co jsem zjistila, tak je tam nějaký obchod, takže asi se mi nebude chtít jíst jako celou dobu nějaký smažený nudle a takovýhle věci, i když já vlastně nevím, kam se ta gastronomie na těch festivalech posunula, třeba už je to taky lepší. Našla jsem tady třeba ještě pytle na odpadky, to mi taky přijde dobrý, to si taky vezmu. A jinak kartáček a pasta na zuby a takovýhle věci, tak to je snad jasný. Ručník, ano, to už mi psal Ondra. Deodorant, kapesníky, dezinfekce, to se taky může hodit. A určitě nějaký vitamíny. Jakože, teď to vyznělo zase blbě, myslím takový ty, který beru klasicky, jako je C-čko a podobně, nebo klidně i nějaký vyprošťovací, asi se budou hodit. Protože samozřejmě kromě vody už mám v plánu si brát i nějaký proseko a tak, bude skvělý z toho teplýho stanu. No, ode mě žádný doporučení si neberte.
1: Páteční dopoledne na Express FM.
2: Express FM.

Tohle to byly Disclosure a Sam Smith, Leď na Express FM. 23-letá zpěvačka Olivia Rodrigo v novém rozhovoru pro magazín Dazed přiznala, že má velmi specifickou strategii na randění. Chodí totiž výhradně s klukama, který osobně doporučují její blízký kamarádi. Důvod je prej jednoduchý, protože se chce obloukem vyhnout šíleným stalkerům a sériovým vrahům. Kamarádi jí podle jejich slov zaručí, že dotyčný je normální a navíc mají hned od začátku společná témata. Jakoby já jsem chvíli chodila s kámošky bráchou dokonce a stejně to jako nebylo úplně růžový. Olivia sice pořád sní o té klasické filmové romanci, kdy v letadle třeba osloví kluka vedle sebe kvůli stejné knížce, ale to se jí prej ještě nikdy nestalo. A momentálně navíc dokončuje svoje třetí album s poměrně výmluvným názvem You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Deska je inspirovaná jejím prvním skutečně dospělým vztahem a následným rozchodem s britským hercem Louisem Partridgem, ze kterého se prej stále tak trošku sbírá. Soucítím. Rozchody jsou shit.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
5: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
6: původní komedii z divadelního prostředí
7: Smrt mu sluší.
5: Největší divadelní událost od přeletu rakve nad Národním divadlem.
6: V hlavních rolích
5: Michal Dlouhý
6: a Kamil Halbich.
5: Smrt mu sluší
6: ve Švandově divadle.
8: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
12: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
13: A kdy to bude?
12: 23.7.
13: A kde to bude?
12: V areálu A7 v Olešovicích.
13: A kde si můžu koupit lístky?
12: Předprodej na Go Out, tak tam šupají.
14: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum.
15: Trápí vás plízeň nehtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nehtů. Aplikujte na poškozené nehty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
16: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
17: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
18: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
17: Těšíme se na vás.
19: Potisk trička, byla CZ.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

Skvělý Cure, In Between Days, a když jsme u těch skvělých lidí, tak režisér Quentin Tarantino si pustil pusu na špacír. V novém článku pro časopis Sight and Sound tam označil současný Hollywood za továrnu na klobásy bez chuti a přiznal, že od pandemie v kinech neviděl film, který by v duchu okamžitě nerozcupoval na kousky. Nová produkce je podle něj plná chyb, podbízení se divákům, špatných castingů a vyložených blbostí. Celý koncept dnešní kinematografie v něm prej vyvolává spíš opovržení než velkorysost. A filmy posledních 6 let jsou podle něj tak slabí, že i kritizovaná 80. léta vedle nich vypadají jako zlatá éra Hollywoodu. 63-letý filmař dodal, že ho v poslední době zkrátka nic nedokázalo 100% vtáhnout a přenést do té magické země filmové radosti, kvůli který kdysi stříbrný plátno miloval nad všechna ostatní umění. Uzavřel to s tím, že si v dnešní době radši přečte nějakou dobrou knížku. Ale co čte, to už neřekl. Já bych si nechala něco doporučit. Můžem si ale zahrát Urge Overkill z Pulp Fiction. Tak, právě teď na Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Při srážce osobního vlaku s nákladním autem na přejezdu nedaleko Prostějova se dnes dopoledne lehce zranilo několik lidí. Ve vlaku cestovalo 20 osob. Přední vagon dvouvozové soupravy po nárazu do návěsu nákladního auta vykolejil. Na trati je zastaven provoz vlaků. České dráhy zavedly náhradní autobusovou dopravu. V odlehlé oblasti Saharské pouště v Nigeru zemřelo žízní 49 lidí poté, co se porouchalo nákladní vozidlo, kterým se vraceli ze sousedního Mali. Dvěma cestujícím se nicméně podařilo ujít asi 50 kilometrů k místu, kde byl zdroj vody. Odtud pokračovali dalších 30 kilometrů do města Asamaka, kde na uvázlý kamion upozornili. Čeští hokejisté se na příštím mistrovství světa v Německu představí ve skupině B v Mannheimu a utkají se s Kanadou, USA, Slovenskem, Dánskem, Norskem, Kazachstánem a Maďarskem. Pořadatelská země využila možnost jedné změny oproti původnímu rozdělení a přesunula svoji reprezentaci do skupiny A místo Slovenska. A dneska bude zataženo s deštěm, večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Tohle byly zprávy v 11 a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

John Legend, Andre 3000, Greenlight na Express FM. Zpěvačka Charlie XCX teď přiznala, že když se muzikant začne cpát do filmu, tak je to vždycky tak trochu trapný, což jako mega cením tady tu sebereflexi. Ale ona sama se přitom do světa stříbrného plátna pustila docela naplno a napsala scénář k novému polskému dramatu Erupcia a rovnou si v něm i zahrála. Tvrdí, že si je toho klišé dobře vědomá a u natáčení se držela zpátky a radši se učila od zkušenějších. To taky na co šáhne, tak se jí to daří. Teď navíc ještě rezonuje její chystaný album s názvem Music Fashion Film, který vyjde 24. července a na obalu té desky je s Markem Jacobsem, návrhářem a taky režisérem Martinem Scorsesem. To prostě neuvěřitelný. Charlie v prvním singlu z toho alba Rock Music prohlásila, že taneční parket je mrtvej, což rozdělilo fanoušky. A nenechalo to chladnou ani Madonu. Ta na Instagramu zveřejnila fotku z diskotéky, kde napsala, jestli ti přijde taneční parket mrtvý, tak možná jenom pouštíš špatnou muziku. Well, je fakt, že třeba Charlina novinka SS26 taky není zrovna něco, na co byste se šli hodit bůčkem. A my si ji teď pustíme. Spring.

0: Posloucháte Express FM, tohle to je italský DJ a producent Cristiano Spiller. Zpívá k tomu vokály Sophie Ellis Baxter, přičemž neměla původně, protože úplně prvotně to měla naspívat Sarah Cracknell ze Saint Etienne. No a nakonec neměla čas, takže to máme se Sophie Ellis Baxter, jmenuje se to Groove Jet. Za chvilku pokračujeme s hudbou.
1: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
2: původní komedii z divadelního prostředí Smrt mu sluší.
1: Největší divadelní událost od přeletu rakve nad Národním divadlem.
2: V hlavních rolích
1: Michal Dlouhý
2: a Kamil Halbich.
1: Smrt mu sluší
2: ve Švandově divadle.
3: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
4: Mami!
3: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
4: Vytřihovali jsme slana.
3: Vystřihovali.
4: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
5: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
10: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
12: Seznam slaví třicetiny a místo dortu servírujeme festival a zapaříme offline. Roztančí vás kapely jako PSH, Skyline, Kapitán Demo a DJs z rádia Express FM. Společenské dění properou živé podcasty v čele s Jindřichem Šídlem. A o vaše bříška se postará dobré jídlo a pití. Tak se vidíme na Seznam Festu už v sobotu 6. června od 18.30 v Garbe Holešovice. Registrujte se na seznamfest.cz a my se na vás už fest těšíme.
13: 买一件漂亮的T恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
14: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
15: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26. Express FM.
16: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
17: Novinka. Novinka.

0: Tuvalu, I'm your girl, right? Sympatická záležitost na Express FM. Fenomén českých obrazovek, seriál Ulice, pomalu uzavírá svoji 21. sezónu a chystá se na tu 22., která začne na konci prázdnin. O Ulici si v pořadu Express Star povídal kolega Michal se scénáristkou Evou Taubrovou a hercem Lukášem Rousem. A ptal se třeba i na to, jak zodpovědně se věnují aktuálním tématům.
1: Ano, snažíme se být hodně zodpovědní v tomhle ohledu. Máme vždycky na všechno poradce a všechny vlastně informace, které tam zaznívají, tak jsou třikrát ověřený. A tu zodpovědnost si uvědomujeme a pro mě to byla i taková jako zajímavá zkušenost, když jsem tam přicházela v tom roce 2012, tak moje první linka byla o HIV pozitivní osoby a hrozně mě překvapilo, že na soukromé televizi jsem se setkala vlastně hned první den s tímhle postojem. Můžeme tehdy kreativní producent, tady to byl Michal Reitler, říkal, no já mám dojem, že bychom touhle linkou mohli mnoha lidem pomoct. A takhle to vnímám vlastně do dneška.
0: Celý rozhovor si můžete pustit na našem webu expressfm.cz nebo na podcastových platformách. No a teďka pokračujeme s hudbou. Máme tady Lizzo a její Juice.

0: Express Filmex.
1: Tento týden vstupuje do kin výborný, silný a vtipný britský film Přísahám, že za to nemůžu, který líčí skutečný příběh muže s Turetovým syndromem, který se zasloužil o to, že dnes víme, že když nám někdo opravdu sprostě, ale sprostě nadává, nemusí to vždy myslet osobně. Skotsko, 80. léta. 15-letý John je nadaný fotbalový brankář a výborný student, který ovšem začne škubat hlavou, sprostě nadávat učitelům a házet po lidech jídlo. Čím se dostává do konfliktu a izolace, zatímco okolní svět, včetně jeho vlastní rodiny, jeho onemocnění nezná a nechápe. Pak John potká nemocnou matku svého bývalého spolužáka, která mu nabídne azyl a pomůže mu najít znovu sílu, radost a schopnost často vtipně použít své postižení k osvětě a pochopení. A možná si ho všimne i britská královna. Film režíroval Kirk Jones, hlavní roli obdivuhodným způsobem stvárnil Robert Aramayo, který se svým předobrazem Johnem Davidsonem strávil spoustu času, aby dokázal realisticky podat fyzické i psychické dopady nemoci. Pokud byste letos měli vidět jen jeden nezávislý film, ať je to tento.
2: Johnny D.
3: It's called Tourette syndrome. See things that shouldn't.
4: What can you do?
5: Do you want to come in for something to eat, John?
6: Oh, fuck off, you wanker.
7: Well, it's nice to meet you too.
3: Sorry.
8: You always said I should help people like me.
9: I have Tourette syndrome, and it makes me tick.
10: Fuck you.
1: No a pak tu máme také velký návrat nekorektní parodie na horory Scary Movie, která propere novinky posledních let. Cindy s Brendou jsou stále magnetem na bizarní nadpřirozené úkazy. Tentokrát se musí vypořádat s vraždícími panenkami, nesmyvatelnými úsměvy i nástrahami sociálních sítí. A v patách jim je starý známý Ghostface. A kdože to bude spátnořvát strachy? Herečky Anna Faris a Regina Hall.
11: We're here to train, play bad music, do some half gay stuff.
12: Why just half gay?
0: Express Filmex
13: na Express FM. Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
0: Express.

0: červené víno na světlém koberci?
1: No a jdu na to. Můj nový tepovač Roventa Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí. Čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
2: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman Expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. Z Bushman Expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev Česká nej v aplikaci Mapy.com.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot. Skonto na
7: byte. Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
8: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
9: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
10: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
11: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bylabil, CZ.
13: Music. First.
14: Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music news.
3: Noční můra všech pořadatelů festivalu se plní na Primaveře. Vzhledem k tomu, jak v Barceloně prší, už bylo zrušeno několik koncertů. Jmenovitě to odskákali fanoušci Massive Attack, Doja Cat nebo Alexa G. A nespokojení majitele vstupenek už žádají refundaci. Madonna se rozhodla, že ani v 67 se nenechá vzít titul královna popu. Nejenže představila nový single Love Sensations desky Confessions 2, ale u blízkého vydání alba si udělala včera promo na Times Square na pop-up koncertu. A tím také podpořila měsíc hrdosti. Jako DJ se za ní postavil producent desky Stuart Price. Taylor Swift dnes také vydala nový single I Knew It, I Knew You. Ten je soundtrackem k Toy Story 5. Nyní byla čerstvě vyhlášena jako nejbohatší zpěvačka planety. Spočítali to ve Forbesu, kde cizí finance pečlivě sledují. Server potvrdil, že v březnu letošního roku činilo čisté jmění Taylor Swift 2 miliardy dolarů, což z ní skutečně dělá nejbohatší hudebnici v historii.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Navýšení fondu pro investice českých a tchajvanských firem nebo zvýšení počtu letů mezi Prahou a Tchaj-pejí řadí předseda Senátu Miloš Vystrčil mezi hlavní přínosy své cesty na Tchaj-wan. Řekl to novinářům po návratu z pětidenní mise, kterou uskutečnil k nelibosti pevninské Číny a bez podpory vlády. Evropská unie by měla do svých řad přijmout Černou Horu a Albánii v roce 2028. Novinářům to před začátkem dnešního jednání lídrů zemí EU a západního Balkánu v černohorském přímořském městě Tivat řekl český premiér Andrej Babiš. Fotbalové kluby Dynamo České Budějovice a MFK Chrudim nezískaly licenci pro druhou ligu a v příští sezóně se tak představí o patro níž. Druhou nejvyšší soutěž si naopak zahrají vítězové skupin České fotbalové ligy Kladno a Česká Lípa a rovněž Jihlava, která původně sestoupila. Dneska bude zataženo s deštěm, večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia. Tohle byly zprávy v poledne a ještě jednou vás zdraví Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Lady Gaga doučí Runway pár minut po poledni na vlnách Express FM. Představte si, že by Leonardo DiCaprio v roce 1997 nikdy nenastoupil na palubu filmového Titaniku. K tady té alternativní realitě totiž chybělo opravdu maličko. Herec John C. Reilly v novém podcastu Teda den sna zazpomínal, jak Lea tehdy u kafe v Los Angeles intenzivně přemlouval, aby roli Jacka Dawsona odmítl a radši vzal hlavní roli v chystaném dramatu Hříšné noci od tehdy začínajícího režiséra Paula Thomase Andersona, ve kterém sám hrál. Téma porno průmyslu sice tehdy bylo v Hollywoodu obří tabu a agenti od něj dávali ruce pryč, ale Reilly tehdy Andersonovi věřil natolik, že chtěl DiCapria za každou cenu ulovit. Jeho tehdejší argument proti Titaniku byl navíc poměrně odzbrojující. Reilly tehdy Leovi řekl, prosím tě, ten film je o lodi, která se potopí. Všichni vědějí, že se potopí, takže nikoho nebude zajímat, kdo na té lodi vlastně sedí. DiCaprio ale nakonec dal na radu svých agentů, vsadil na katastrofický velkofilm, no a zbytek už znáte. Sám DiCaprio přitom nedávno v rozhovoru pro Esquire přiznal, že odmítnutí filmu Hříšné noci je dodnes jeho vůbec největší kariérní profesní lítostí.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD Sea-Lion 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD Sea-Lion 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证只需要您的几条个人信息和银行卡号
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz
0: Express.
6: Music first.
0: Express FM.

Tohle to byly Biffy Clyro, Black Chandelier na Express FM. Pokud ještě nemáte plány na víkend a neplánujete být zavřený doma, jak pecky, tak mám doporučení na super akci, a to na mistrovství světa v broušení skla. Je to ode dneška do neděle a vy se můžete zúčastnit téhletý prestižní události, která se koná jenom půl hoďky od Prahy v Nižboru u Berouna, a vyzkoušet si na vlastní ruce práci skláře a brusiče a něco si sami vyrobit. U toho si můžete dneska poslechnout koncert Michala Pavlíčka nebo zítra kapelu Eddie Stoilou. Sklářství a brusičství je prostě hrozně sexy věc. Nevím, jak to vidíte vy, ale myslím si, že to bude určitě stát za to, a málo kdy se vám asi poštěstí si něco takového vyzkoušet. Tuhle tu skvělou akci pořádá sklárna Rikl a víc se můžete dočíst na jejich webu visitrucl.com. Pustíme si ty Eddie Stoilou, který můžete slyšet zítra i živě.

0: Hashtag nebudu doma.
1: Další porce tipů na výlet je tady. Tentokrát vyrážíme na jih Čech. Jeho český kraj nabízí například návštěvu Českého Krumlova s historickým centrem a hradozámeckým areálem zapsaným v seznamu UNESCO. Tam též najdete i Holašovice, vesnici ve stylu selského baroka s výjimečnou lidovou architekturou. Zapomenout nesmíme na rybníky obklopené lázinské město Třeboň, ikonický novogotický zámek v Hluboké nad Vltavou nebo fotogenickou červenou lohotu na ostrůvku uprostřed rybníka. V Jindřichově Hradci stojí za návštěvu rozsáhlý hradní a zámecký areál i krásné historické centrum. Jižní Čechy, to je taky Šumava, pohoří ideální pro pěší výlety, cyklistiku i prosté spočinutí v přírodě. Oblíbené a velmi atraktivní jsou oblasti Modravy, Srní, Kvildy nebo Horské Kvildy, krásně i na německé straně. Právě Modrava je jedním z míst, kde stačí vystoupit z auta, aby člověk hned získal pocit, že město zůstalo někde hodně daleko. Modrava je srdce Šumavy a ideální výchozí bod pro výlety, klid a pár dní mimo běžný rytmus. Právě tady najdete apartmány na Soutoku, rodinný apartmánový dům se 7 prostornými a kompletně vybavenými apartmány pro páry, rodiny i skupinu přátel, kteří chtějí strávit čas na Šumavě pohodlně a bez zbytečných komplikací. Z Modravy se dá vyrážet pěšky i na kole a okolí nabízí spoustu možností, kam zamířit. Mezi typy na výlet patří například hrad Kašperk, Vlčí výběh u Srní nebo usedlost Antígl. Kafé na Soutoku láká na kávu, desert, víno nebo něco na zahřátí a ubytovaní hosté mohou využít také saunu nebo grilovací zónu. Uživatelům elektromobilů a elektrokol přijde vhod možnost dobíjení.
0: Nebudu doma na Expressu.
1: Láká vás jeho český kraj, pak si zamilujete resort Orsino na břehu Lipna nebo čtyřhvězdičkový hotel Záviš z Falkenštejna u zámku Hluboká, kde si pobyt užije celá rodina. Více pobytů nejen v jižních Čechách najdete na travelking.cz.
2: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
7: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
8: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
10: Express FM.
11: Hudba.

0: cítím teď.
1: Tak tohle to bylo něco. Noční plán na vlnách Express FM, kde se pomalu ale jistě blížíme k 1 hodině, což znamená samozřejmě fun fact nakonec. Pokud půjdete o víkendu do lesa, tak se podívejte na šišky borovic. Borovice totiž dokážou rozpoznat, že se blíží déšť. Až uvidíte ty šišky, tak se na ně mrkněte zblízka. Jestli jsou zavřený, tak to znamená, že je vzduch vlhký, což může naznačovat, že se právě blíží déšť. Já do lesa půjdu určitě, tak teď si ještě nesplíst borovici s jiným stromem, ale jinak je známo, že když má pršet, tak lítají nízko ptáci, to víme. Z půdy vylézají žížaly, protože se nechtějí nechat zatopit. No a nebo když se listy rostlin obracejí rubem nahoru, tak se připravte na bouřku nebo déšť, který přijde do 3 hodin. S tady tím funfaktem já se loučím, přeju vám krásný víkend, načerpejte síly a v pondělí se tady zase sejdeme.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Česká vláda rozhodne o složení delegace na červencový summit NATO až 22. června. Novinářům to dnes řekl premiér Andrej Babiš. Americký prezident Donald Trump oznámil, že vyčlení 700 milionů dolarů na obnovu uhelného průmyslu ve Spojených státech. Finance půjdou mimo jiné na výstavbu dvou uhelných elektráren. Čeští fotbalisté v posledním přípravném utkání před mistrovstvím světa porazili v New Jersey Guatemalu 3-1. Skorovali Patrik Šik, Tomáš Chorý a Denis Višinský. V sobotu a v neděli očekávají meteorologové jen malou oblačnost. V sobotu teplota vyšplhá až k 26 stupňům Celsia, v neděli bude maximálně 24. Po 13. hodině vás ze studia Rádia Express FM zdraví Veronika Koušková, krásný pátek.
0: Rádio Express FM.
2: Express FM.

Ještě jednou vám krásné odpoledne přeje Veronika. Mám tady zajímavý průzkum od Date Psychology a podle něj je nejatraktivnějším, teď muži pozor, mužským koníčkem čtení. Za přitažlivého označilo 98,2% žen. Vysoko se umístily také cizí jazyky, hra na hudební nástroj, vaření, práce se dřevem, tady rozumím, malování a nebo psaní. No a já se ptám, kde je chození na koncerty a na výstavy? Kde je hiking? Kde je kvantová fyzika? No a hlavně to pečení. Já musím říct, že můj přítel, můj partner Adam, peče koláče a na první rande mi dones jahodový koláč, který sám upek a to ještě zdaleka nevěděl, že já vůbec neumím péct a že vůbec neumím vařit. A moc se mi to líbilo. Každopádně já nevím, jaký koníčky třeba považují muži atraktivní u žen, ale vím, co obě pohlaví podle mýho teda nepovažují za atraktivní u obou druhých pohlaví a to je astrologie. Nebo nevím, někoho to možná přitahuje, že ten druhý se vyzná ve znameních. Pro mě by to bylo jako absolutní no-go. Pustíme si Mata 213. Na jeho koníčky se můžeme vyptat už za necelé 2 týdny, protože ho tady budeme mít na rozhovor.

0: Tak ještě jednou mat 213 nebo mat 213, jak chcete. On to taky říká taky tak 16. června u nás večer ve vysílání jako host. Já bych samozřejmě mohla vyjmenovat některé jeho koníčky. Fotbal, malování, kreslení, muzika, party, TikTok a hlavně má rád různý reality shows, mnohdy bizarní, má rád taky Bílý lotos a jako seriál, no jako něco bych asi vyjmenovala. Každopádně moc doporučuji jeho novou desku, která vyšla před pár dny a jmenuje se Retro Skepse. Je to hodně sebezpytný album, ale je výborný, je tam spousta hostů, no samozřejmě to probereme během rozhovoru. Teď už ale Rojksop, Apple.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Tak to byly Rojksop, dneska máme pátek a to znamená jediné, že já vám budu dávat různé tipy, kam byste mohli vyrazit o víkendu, a to napříč celým Českem, kam byste mohli na výlet, kam byste mohli na festiák, na co byste mohli do kina, kam byste mohli na výstavu a tak. Takže už za chvíli první tipy, hrát si budeme Robin a taky Nothing But Thieves.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
5: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Od 1. června je v Metropolis Ličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
8: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
7: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
8: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
9: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
10: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Dárky, ratatarararata, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
12: Hudba na prvním místě.
13: Express FM.

Tahle skupina Nothing But Thieves už příští týden přijede do Česka, protože vystoupí na festivalu Rock for People v Hradci Králové. Podle nejnovějších britských studií návštěvy koncertů a festivalů zpomalují biologické stárnutí, protože pochopitelně zvyšují mozkovou aktivitu a týká se to ale všech různých kulturních aktivit, jako návštěvy muzeí, výstav anebo vlastně takový kreativní tvorby. Takže tak, dokonce se to přirovnává ke stejnému účinku, anti-aging účinku, jako má třeba sport. Takže hned tu mám z kraje jeden návrh, jak byste si mohli zpomalit to vaše biologické stárnutí, a to pochopitelně akcí, která musela přijít úplně na začátek jako kulturní tip na tento víkend. A je to Seznam Fest, společnost Seznam, pod kterou spadáme a jsme na to hrdí, totiž slaví 30. narozeniny a slavit to bude opravdu ve velkém. Už zítra 6.6. v krásném velikánském industriálním prostoru bývalé elektrárny. Ten prostor se jmenuje Garbe, najdete ho v Holešovicích. Z muziky vás tam čekají koncerty Kašpárka v rohlíku, Lenny, Skyline, PSH a Kapitána Demo. Dál tam se budou živě natáčet podcasty, a to sice Slepá mapa, Kulturák, tam bude rozhovor s Lenny, Přímák, živě, Mistrovství světa je za dveřmi, bude tam Šťastný šídlo, Proměna novinařiny za posledních 30 let a spousta dalších věcí. Nutno říct, že je to celé v podstatě zadarmo, protože registrací a zakoupením vstupenky vlastně dostáváte šanci to tam celé projíst a propít. A těch vstupenek je několik variant, dopolední, odpolední a taky celodenní. Takže tak, Seznam Fest srdečně zveme na zítřek a pozor, budou tam hrát také DJové z našeho rádia, bude to Vašek s Petrem. Hrát nám budou Post Malone a Lime Garden a taky si poslechneme Bastille.

turn to dust all that I adored. Tak jsem tady s dalšími tipy. Takový jako největší festival a velmi atraktivní tohoto víkendu, nebo vlastně on už probíhá od včerejška, je festival Kamenice v Kamenici. A je to festival městský v krásných kulisách starého města Kamenice, těch starých domů. Je to festival velmi příjemný, je to jeho pátý ročník a je taky krásně obsazen. Takže co se týká toho dnešního programu, tak tam můžete vedle sebe vidět fakt Kult a Lunatic, což je bizár. Dále Red Zeda 58Gčka, Marie April a zítra už ve 14.10 skupina něco, dále třeba slovenský Vojtík, Good Times Only, Billy Barman, Miaulau a jako vrcholy večera Gufrau, Tata Boys a Bratři. Takže myslím, že je to velmi atraktivní harmonogram, zvlášť pro naše posluchače, protože spoustu, no vlastně všechno to, co jsem vyjmenovala, tak hrajeme. Takže pozvání pro vás platí samozřejmě dvojnásobně a jdeme si pustit jedny z účinkujících. Je to skupina Good Times Only a píseň z jejich nové desky. Tohle mi ještě nikdy nikdo nedělal. A Good Times Only tam zítra vystupují v 18.30.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
9: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
10: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
11: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
2: Express.
1: Music first.

0: Tak to byl Phoenix, náš středeční večerní pořad Express Star byl zasvěcen a je věnován českému televiznímu fenoménu seriálu Ulice, který se začal vysílat v roce 2005. Teď právě končí svou 21. sezónu a už se chystá na tu 22. A Michalovými hosty byly tentokrát scénaristka Ulice Eva Taubrová a také herec Lukáš Rous, který v Ulici vystupuje jako Adam Kokeš, který je rozvedený otec dvou holčiček, taky IT specialista, ale hlavně stalker. Michal se ptal scénáristky na to, zda se zodpovědně věnují také aktuálním tématům.
1: Ano, snažíme se být hodně zodpovědní v tomhle ohledu. Máme vždycky na všechno poradce a všechny vlastně informace, které tam zaznívají, tak jsou třikrát ověřený. A tu zodpovědnost si uvědomujeme a pro mě to byla i taková jako zajímavá zkušenost, když jsem tam přicházela v tom roce 2012, tak moje první linka byla o HIV pozitivní osoby a hrozně mě překvapilo, že na soukromé televizi jsem se setkala vlastně hned první den s tímhle postojem. Můžeme tehdy kreativní producent, tady to byl Michal Reitler, říkal, no já mám dojem, že bychom touhle linkou mohli mnoha lidem pomoct. Hmm. A takhle to vnímám vlastně do dneška.
0: Kompletní rozhovor najdete na našich webových stránkách jako podcast, ostatně najdete tam veškeré rozhovory, které tady v našem studiu vedeme. Hrát nám teď bude Malcolm Todd a je to nová skladba, jmenuje se Earrings jako náušnice.
2: Express. Tohle je Express FM.
3: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Policisté včera zadrželi muže, který je podezřelý ze středeční vraždy cizince v Seifertově ulici v Praze 3. Podle některých izraelských médií byl zavražděným mohl být izraelský podnikatel Tony Bargik, známý jako král hracích automatů. Česká policie totožnost zavražděného nepotvrdila. Ukrajinské dronové jednotky provedly sérii úspěšných útoků na okupované letiště v Doněcku a zničili tamní ruskou dronovou základnu. Tenistu Jakuba Menšíka čeká dnes životní utkání o postup do finále grandslamového Roland Garros. 20-letý rodák z Prostějova už za půl hodiny rozehraje na pařížské Antuce zápas s třetím hráčem světového žebříčku, Němcem Alexandrem Zverevem. V sobotu a v neděli očekávají meteorologové jen malou oblačnost. V sobotu teplota vyšplhá až k 26 stupňům Celsia, v neděli bude maximálně 24. Po 14. hodině vás ze studia Radio Express FM dá zdraví Veronika, přeju vám krásný pátek a hezký poslech.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Jako každý pátek vás dnes zvu a posílám na různé kulturní i jiné akce, které proběhnou o víkendu. Teď ale udělám takovou malou výjimku a pozvu vás na ten příští víkend v rámci naší jako celotýdenní soutěže s létem na zámku, což je krásná rodinná akce, která probíhá každým rokem v Roztokách u Prahy v Zámecké zahradě a je to akce, která otvírá tu letní festivalovou sezónu. Je to akce plná různých přednášek, workshopů, koncertů, divadel, výtvarných dílen a taky divadla. A na co se můžete těšit tento rok? Příští pátek 20:30 koncert z karegé kapely Fast Food Orchestra. No a sobota, to už bude celodenní program. Začínat se bude Garden Party s umělkyní Lucí Králíkovou po stopách malířky Zdenky Braunerové. Potom můžete vidět promítání animovaného seriálu Trnkova zahrada. Bude tam workshop a taneční divadelní koncert pro děti. Bude tam přednáška o herbářích a hlavně v sobotu úplně na závěr jako finále na stojáka stand-up comedy show s Ivou Pazderkovou, s Karlem Hinkem a taky s Danielem Čechem. A já tady pro jednoho z vás mám dvě volné vstupenky na stojáka a otázka je dnes taková. Týká se opět Ivy Pazderkové. Iva Pazderková se svým kolegou z nastojáka kdysi mystifikovali, že byli manželé a mě by zajímalo, s kým to takhle pěkně vymysleli nebo kdo to řekl, že byl manželem Ivy Pazderkové a přitom to vůbec není pravda. Tak psát můžete na 602 604 903 a teď se trošku sklidníme, uvolníme a pustíme si Zeu a její Tenerife Sea.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM. FM.

0: Baru Jura, Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
1: Počkej, ty už si uklidila.
2: Jo.
1: Ale vždyť jsi začala před chvilkou.
2: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
1: Au, to znělo osobně.
2: To byl jen úklid. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
3: Léto plné zážitků? Vydejte se na Střední Moravu a do Jeseníků. Objevujte hrady a zámky, jedinečná muzea a vyrazte na kole podél řek, do přírody i za dobrodružstvím. Léto v Olomouckém kraji je plné zážitků, dobrodružství i klidu. www.ok-turism.cz
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
6: Seznam slaví 30. narozeniny a nebude jen dort, ale rovnou celý festival. Přijďte s rodinou už od 12 hodin. Čeká vás Kašpárek v rohlíku, Leny, živé podcasty, aktivity pro děti a dobré jídlo a pití. Tak se vidíme na Seznam Festu v sobotu 6. června v pražské Garbe Holešovice. Registrace vstupenek už teď na seznamfest.cz. A my se na vás už fest těšíme.
7: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
8: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Potisk trička, byla CZ.
10: Hudba na prvním místě.
11: Express FM.
10: Nejhranější song na Express.
11: Express FM.

0: Slovo majáles má v sobě kořen slova máj, jakože květen, ale majáles probíhá právě teď v červnu v Českých Budějovicích a dnes bude vrcholit koncerty Cringe Prince, Miaulau, Dukly a taky slovenského Fulcruma. Vstupné je pro všechny zcela zdarma, ale můžete přispět organizátorům dobrovolným příspěvkem. Takže to jsou České Budějovice. A ještě tady mám jeden tip z Ostravy, protože v Ostravě zítra proběhne Ostravská muzejní noc, která otevře brány několika ostravských muzeí v rámci muzejní noci. Na mimořádný program se můžete těšit například v Městské galerii současného umění Plato, kde budou komentované prohlídky. Taky si tam můžete v rámci workshopu naučit vázat kytice nebo vyrábět svíčky. No a možnost volné prohlídky nabízí také Galerie výtvarného umění v Ostravě. Takže muzejní noc Ostrava. Muzejní noc není tentokrát po celém Česku, takhle schodně, ale v Ostravě ji mají tuto sobotu. Pustíme si Lolu Young a je to její nový single. Jmenuje se From Down Here.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

Tohle úžasná zpěvačka. Lola Young musela minulý rok přerušit turné, aby se mohla dát dokupy po psychické stránce. A složila teď s Jamesem Blakem ve studiu tuhletu krásnou věc a napsala k ní. Den potom, co jsem vyhrála Grammy, tak jsem se cítila hodně high. Ne tak, jak se jako cítívám pravidelně, ale nově high. A bylo to čistý, bylo to přirozený, bylo to opravdový. Takhle jsem se už hodně dlouho necítila, takhle nahoře. Bylo to něco, o čem jsem si nemyslela, že jsem ztratila, ale sakra se mi potom stýskalo. Takže jsem chtěla prostě napsat píseň o tom, jak mi tento pocit chyběl. Být high z čehokoliv, prostě v životě. Tak jsem to napsala. Tak tolik ke vzniku této písně. Hrát si budeme Tudor Cinema Club Sleep Alone.

0: Další skvělý hudební festival, který proběhne už zítra v Kadani, se jmenuje Party ve Františkánu. Jako speciální hosté z Velké Británie tam budou Stereo MCs, to už se vyplatí vydat se do Kadaně. Hrát budou taky třeba Noha, Ventolin, Past, bude tam Mucha, budou tam The Silver Spoons, budou tam něco. Takže další skvělý festival zítra v Kadani. Za chviličku Daft Punk a taky Arlo Parks a poslechneme si hudební zprávy, které pro vás připravuje Vašek.
1: Co si přejete zažít na cestách se Slevomatem? Poslouchat racky na pobřeží? Nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem? Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály? Prošlapat po Evropě sandály? Pořiďte si dovolenou na Slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat, to musíte zažít.
2: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
3: Vše pro vaší grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
4: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sračky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
6: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up comedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu středočeskemuzeum.cz.
7: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
8: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
9: Express. Music first. Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: Noční můra všech pořadatelů festivalu se plní na Primaveře. Vzhledem k tomu, jak v Barceloně prší, už bylo zrušeno několik koncertů. Jmenovitě to odskákali fanoušci Massive Attack, Doja Cat nebo Alexa G. A nespokojení majitelé vstupenek už žádají refundaci. Madonna se rozhodla, že ani v 67 se nenechá vzít titul královna popu. Nejenže představila nový single Love Sensations desky Confessions 2, ale u blízkého vydání alba si udělala včera promo na Times Square na pop-up koncertu. A tím také podpořila měsíc hrdosti. Jako DJ se za ní postavil producent desky Stuart Price. Taylor Swift dnes také vydala nový single I Knew It, I Knew You. Ten je soundtrackem k Toy Story 5. Nyní byla čerstvě vyhlášena jako nejbohatší zpěvačka planety. Spočítali to ve Forbesu, kde cizí finance pečlivě sledují. Server potvrdil, že v březnu letošního roku činilo čisté jmění Taylor Swift 2 miliardy dolarů, což z ní skutečně dělá nejbohatší hudebnici v historii.
0: Express FM.

0: byla jemnější skladba od skupiny Wolf Alice, jmenuje se The Sofa. A teď si poslechneme domácí Pam Rabbit. Mimochodem, Mat 213 má na svý nový desce skladbu, která se jmenuje Pam Rabbit. Já jsem nevěděla proč, teď už to vím po poslechu té desky, protože tam zpívá poslech si Pam Rabbit, udělal si to hezký, šel si ven filit a teď 3 noci nespíš. Takže tak, Pam Rabbit o tom ví, dokonce už se natočila video na tuhle písničku.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ministerstvo financí zveřejnilo cenové stropy na pohonné hmoty, které budou platit o víkendu a v pondělí. Benzín se bude moci prodávat maximálně za 41 korun a 64 haléřů, nafta za 40 korun za litr. Rusko a Ukrajina si vyměnili po 185 válečných zajatcích. Oznámilo to dnes ruské ministerstvo obrany a výměnu potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. V nečekaně obsazeném finále tenisového Roland Garros se zítra o premiérový grandslamový titul utkají 19-letá ruská Mira Andrejevová a až 114. hráčka světa Polka Maja Chvaliňská. Zápas začne v 15 hodin. Na kurtu se rozeběhlo semifinále Menšík Zverev. Jakub Menšík v prvním setu zatím vede 2-1 na gemy. A ještě počasí v sobotu a v neděli očekávají meteorologové jen malou oblačnost. V sobotu teplota vyšplhá až k 26 stupňům Celsia, v neděli bude maximálně 24. Po 15. hodině vás u vysílání Rádia Express FM zdraví Veronika, přeju vám krásný pátek.
0: Rádio Express FM.
2: Express FM.

0: poslední době docela dost bojuju s domácím nepořádkem, který se mi tam nějak pod rukama tvoří neustále, ale fakt jako neustále, 24 hodin denně. Svádím to na nově nabité ADHD. Doporučuji ostatním jako výmluvu. No nicméně moc mě potěšil nový klip Něco ke skladbě Mám ráda, protože tam to vypadá, jako když to natáčeli přesně u mě doma. Doporučuji zhlídnout, je to velká legrace a je to velký binčík. Jinak včera jsme tu měli rozhovor s Něco. Můžete si ho pochopitelně poslechnout ze záznamu, buď na našich webových stránkách, nebo na všech podcastových platformách, tam to najdete pod heslem Host Express FM. My si teď pustíme Dive Under the Sun.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Tak já jsem tu s dalším tipem, který se tentokrát týká řemesla. V Nižboru u Berouna, což je zhruba 30 minut od Prahy, se ode dneška až do neděle koná mistrovství světa v broušení skla, kde můžete vidět prostě vrcholné mistrovství v uměleckém broušení skla. Je to výjimečná akce, která navazuje na bohatou tradici českého sklářství, které je dlouhodobě jedním z pilířů kulturního dědictví a řemeslné dokonalosti naší země. Uvidíte tam skláře v akci, to je jasný, z celého světa. Bude tam taky bohatý doprovodný program pro všechny, pro celou rodinu. Můžete si tam vyzkoušet práci skláře a brusiče, něco si sami vyrobit. Budou tam komentované prohlídky, k jídlu samozřejmě něco, street food a večer koncerty. Dnes Michal Pavlíček, v sobotu zítra Eddie Stoilov. Více informací najdete na Visit Rucl, protože je to ve sklárně Rykl, takže visitrucl.com. Tak to byl další tip, za chvíli tu máme Sonyho Foderu, pustíme si taky Nerd a pustíme si taky něco z našeho archivu, protože je na řadě rubrika Old School.
1: Hledáte místo, kde se historie potkává se zážitkem? Jindřišská věž v samém srdci Prahy. Vyhlídka s jedinečným výhledem na město. Expozice o Jindřišské věži a pražských věžích. Galerie. Netradiční prostor pro váš večírek, kulturní akci či svatbu. Jindřišská věž. 10 pater kultury, zábavy a odpočinku v centru Prahy. jindřišskavěž.cz.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl. To se vyplatí.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD Sea Lion 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD Sea Lion 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do Zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června.

0: vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
1: Express FM.

0: Express Old School.
1: Zítra večer vystoupí v prostoru pražské Meat Factory Tricky. Ikona britské scény, která zásadně formovala trip-hop i alternativní elektroniku. Tricky se od svého průlomového debutu i díky spolupráci s Massive Attack stal synonymem pro hudební inovaci a bourání žánrových hranic. Během své kariéry spolupracoval s celou řadou výrazných osobností, mezi nimiž nechybí třeba PJ Harvey nebo Björk. Jeho tvorba je temná, osobní, provokativní. A my si z jeho bohatého archivu vybereme skladbu z debutové desky Maxinquay, která vyšla v roce 1995, jmenuje se Hell is Round the Corner. Výrazným prvkem té písně je snový melancholický vokál zpěvačky Martiny Topley Bird, který kontrastuje s Trickyho temným šepotem. Ta skladba je vystavěná kolem ikonického samplu ze smyčcové sekce písně Ike's Rap 2 od Isaaca Hayse a úplně stejný hudební sample využila ve stejné době taky skupina Portishead ve svém slavném hitu Glory Box. Proto jsou si ty skladby tolik podobné. Takže Tricky, Hell is Round the Corner a rok 1995.
0: Express Old School.

Dnes je pátek a proto dávám tipy na to, co byste třeba mohli dělat. Pokud si někdo z toho něco vybere, tak budu ráda. Teď tu mám kinotip z těch nových premiér, které šly do kina včera. Doporučuji jednoznačně skvělej britský nezávislý film, který se jmenuje v originále I Swear. V češtině přísahám, že za to nemůžu. Je to naprosto výborný film, který se odehrává v 80. letech, kdy dost sportovně i studijně nadaný kluk zjistil na střední škole, že trpí Tourettovým syndromem, o kterém se tehdy moc nevědělo, takže se dostal jako do velmi nepříjemné izolace a byl nezaměstnaný a tak dále. Je to true story, proto o tom vyprávím, takže je to realita, ono to byla realita. No a nakonec se z toho, prostě se mu podařilo se z toho vyhrabat a dokonce stát se takovým advokátem lidí s Tourettovým syndromem. Je to film velmi zajímavý, velmi vtipný, protože Tourettův syndrom přináší humorné situace, ať chcete nebo ne. A je to film také velmi dojemný a velmi takový jako autentický. Chytne vás za srdce. Na ČSFD koukám, jaké má hodnocení, protože mě se líbil hodně, 90%. Takže je to potvrzeno, běžte na to, doporučuju moc. Rád si teď budeme Lord a její tým. Express FM. Wait till you're announced.

0: Jednou tohle chcete slyšet. Teď si ale ještě chcete užívat život naplno. Cestovat, budovat kariéru. Za pár let ale může být pozdě. Myslete na svou budoucnost a nechte si zamrazit vajíčka. Třeba i na splátky. Objednejte se na www.pronatal.cz.
1: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
2: Léto plné zážitků? Vydejte se na střední Moravu a do Jeseníků. Objevujte hrady a zámky, jedinečná muzea. A vyrazte na kole podél řek, do přírody i za dobrodružstvím. Léto v Olomouckém kraji je plné zážitků, dobrodružství i klidu. www.ok-turism.cz.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz. Skonto na byte.
6: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
7: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO 15. Nahraďte cukr ovocem.
8: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
9: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
8: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
9: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
10: Hudba na prvním místě.
11: Express FM.

see your hands in the air real quickly.

Teprve 20-letý český tenista Jakub Menšík právě na Antuce v Paříži bojuje o postup do finále svého prvního Grand Slamu, nebo lépe řečeno o svůj první postup do finále Grand Slamu. Bojuje proti německému hráči Alexandru Zverevovi. Bohužel pustil první set, prohrál 5-7. Ve druhém setu zatím vede na gemi 1-0. A s touto informací, milí přátelé, vás tu zanechám. Zanechám vás tu ale Michalovi, který vás jistě bude informovat nadále, jak tato bitva probíhá. Já vám popřeju krásný víkend. Mějte se nádherně, užijte si to, ať už ten víkend strávíte jakkoliv, načerpejte sílu a slyšet se můžeme zase v pondělí mezi 13. a 16. hodinou. Do té doby ahoj. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Důchodci už žádné další peníze z mimořádné valorizace v roce 2023 nedostanou. Vláda Petra Fialy ji tehdy na poslední chvíli zákonem snížila, což hnutí ANO neúspěšně rozporovalo u ústavního soudu. Nyní ministryně financí Alena Schillerová oznámila, že už částku, o kterou penzisté tímto krokem přišli, není možné vrátit. V rumunském přístavu Konstanza explodoval námořní dron. Výbuch se podle prvotních informací nevyžádal oběti na životech. Podle ministerstva obrany šlo o typ používaný ve válce na Ukrajině. Krátce před explozí nechali úřady přístav evakuovat. Fotbalové kluby Dynamo České Budějovice a MFK Chrudim nezískali licenci pro druhou ligu a v příští sezóně se tak představí o patro níž. Druhou nejvyšší soutěž si naopak zahrají vítězové skupin České fotbalové ligy Kladno a Česká Lípa a Jihlava, která původně měla sestoupit. Sobota slibuje jasné až polojasné počasí, ráno nás ojediněle čekají mlhy, k večeru pak hrozí místy přehánky, nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na horách kolem 16. Na Express FM po 16. hodině začíná expáteční drive, kde výjimečně vás zdraví jenom Michal, bez Petra, ale doufám, že i tak si to užijeme.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tak to byly Cass Sabian, jejich The Great Pretender. I Cass Sabian chystají nové album, no a jelikož je pátek, Michal vás zdraví u pátečního Express Drive, tentokrát tedy solo, ale nepřijdete o příval nové hudby, která v pátek vychází. No a stejně jako Cass Sabian nové album chystají i Muse, to vyjde už na konci tohoto měsíce pod titulem The Wow Signal, no a my z něj dnes dostali zhruba před 3 hodinami další ochutnávku, která se jmenuje Night Shift Superstar, tak si ji pojďme právě teď pustit.

Tak to je další ukázka z alba The Wow Signal, které nás čeká už 27. června. Tohle byly Muse, kdo taky oznámil novou hudbu, a to jenom před pár dny, je Taylor Swift. Ta se spojila s pixarovskou legendou Toy Story, neboli Příběh hraček, pro pátý díl složila a naspívala píseň I Knew It, I Knew You, no a údajně si s ní chce taky dostat na Oscara, chce získat Oscara, tak snad se jí to povede, přál bych jí to, holce jedný americkýmu zlatíčku. My si teď tuhle píseň dáme, protože je to taková klasická Taylor Swift.

0: 18. června budete moci vyrazit do kina na Toy Story 5 Příběh hraček a uslyšíte tam i tuhle novou píseň od Taylor Swift I Knew It, I Knew You. Za chvíli Future Islands, Avener a taky tip na výlety po České republice, konkrétně do Jihočeského kraje.
1: Showroom kávovarů Jura, Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
2: Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Roventa Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka. Roventa. Chytrý styling bez starostí.
3: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman Expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman Expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev Česká nej v aplikaci Mapy.com.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do Zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum.cz.
8: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
9: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Music. First.
11: Express FM.

0: Hashtag nebudu doma.
1: Další porce tipů na výlet je tady. Tentokrát vyrážíme na jih Čech. Jihočeský kraj nabízí například návštěvu Českého Krumlova s historickým centrem a hradozámeckým areálem zapsaným seznamu UNESCO. Tam též najdete i Holašovice, vesnice ve stylu selského baroka s výjimečnou lidovou architekturou. Zapomenout nesmíme na rybníky obklopené lázinské město Třeboň, ikonický novogotický zámek v Hluboké nad Vltavou nebo fotogenickou červenou Lhotu na ostrůvku uprostřed rybníka. V Jindřichově Hradci stojí za návštěvu rozsáhlý hradní a zámecký areál i krásné historické centrum. Jižní Čechy, to je taky Šumava, pohoří ideální pro pěší výlety, cyklistiku i prosté spočinutí v přírodě. Oblíbené a velmi atraktivní jsou oblasti Modravy, Srní, Kvildy nebo Horské Kvildy, krásně i na německé straně. Právě Modrava je jedním z míst, kde stačí vystoupit z auta, aby člověk hned získal pocit, že město zůstalo někde hodně daleko. Modrava je srdce Šumavy a ideální výchozí bod pro výlety, klid a pár dní mimo běžný rytmus. Právě tady najdete apartmány na Soutoku, rodinný apartmánový dům se 7 prostornými a kompletně vybavenými apartmány pro páry, rodiny i skupinu přátel, kteří chtějí strávit čas na Šumavě pohodlně a bez zbytečných komplikací. Z Modravy se dá vyrážet pěšky i na kole a okolí nabízí spoustu možností, kam zamířit. Mezi typy na výlet patří například hrad Kašperk, Vlčí výběh u Srní nebo usedlost Antígl. Kafé na Soutoku láká na kávu, desert, víno nebo něco na zahřátí a ubytovaní hosté mohou využít také saunu nebo grilovací zónu. Uživatelům elektromobilů a elektrokol přijde vhod možnost dobíjení.
0: Nebudu doma na Expressu.
1: Láká vás Jihočeský kraj, pak si zamilujete resort Orsino na břehu Lipna nebo čtyřhvězdičkový hotel Záviš z Falkenštejna u zámku Hluboká, kde si pobyt užije celá rodina. Více pobytů nejen v jižních Čechách najdete na travelking.cz.
2: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Před chvíli jsme vás lákali do jižních Čech a pokud tam vyrážíte, tak pozor na nehodu na silnici 3 u obce Miličín na Benešovsku. Když už dojedete do Českých Budějovic, tak tam pozor na ulici Karla Šafáře mezi křižovatkami ulic na Zlaté stoce Antonína Slavíčka. Tam je taky dopravní nehoda, stejně jako v ulici Hostivické v Praze a na jižní spojce na úrovni čerpací stanice OMV směr Štěrboholy. Tam je neprůjezdný levý jízdní pruh. Je tam nepojízdné vozidlo, tak pozor na cestách, šťastnou cestu s Express FM.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
3: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový a nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogérii na alza.cz.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM. Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
4: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
2: Léto plné zážitků? Vydejte se na Střední Moravu a do Jeseníků. Objevujte hrady a zámky, jedinečná muzea a vyrazte na kole podél řek do přírody i za dobrodružstvím. Léto v Olomouckém kraji je plné zážitků, dobrodružství i klidu. www.ok-turism.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
8: Košín se vrací. 11. června Prague Open Air Areál 7. Jediný letošní Open Air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
9: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Auto Jarov.
11: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
2: Express FM.

0: Cite Bortas Bonito, Sofia Kurtesis, to je už hudební minulost na Express FM, 16 hodin 47 minut v pátek 5. června. Michal, vám stále přeje hezké odpoledne z Express Drive, kde jsem dnes osiřel a docela mě mrzí, že teď tady se mnou Petr není, protože jsem objevil žebříček nejkrásnějších mužů na světě, ne tedy jmenovitě, ale zemí, kde jsou právě nejkrásnější muži nejvíce zastoupeni. Na prvním místě je Španělsko. Je to hlavně proto, že Španělé mají středomořské rysy, silné módní povědomí a celosvětově uznávané herce, sportovce a vůbec veřejně známé osobnosti. Krása zůstává subjektivní, liší se v jednotlivých kulturách, seznam vyvolal debaty a diskuze po celém světě. No, druhé místo Italové, třetí Francie, čtvrté Brazílie, páté Řecko. A já se ptám, kde Česko? Ale není tady ani na 20. místě, kde jsou Egypťané. Asi Egypťan Sinuhet je prostě krásnější než Josef Švejk. Express
1: Drive. Na Expressu.
0: Co je velmi krásné, tak to je hudební výběr našeho hudebního ředitele Radka Bureše. Právě teď vám posílá Gorillaz, Generation s Young Leanem, anebo Flume a Veru Blue.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Jednoho vážně zraněného s rozsáhlými popáleniny převáželi v pátek záchranáři letecky do popáleninového centra po odpoledním výbuchu tlakové lahve v domě ve Vysokém Mýtě na Orlicko-Ústecku. Záchranka původně hlásila 4 zraněné, později to upravila na jednoho, další 2 lidé vyvázli bez újmy na zdraví. Posádka Mezinárodní vesmírné stanice dostala pokyn ukrýt se v kosmické lodi a připravit se na možnou evakuaci, informoval americký Národní úřad pro letectví a vesmír, tedy NASA. Ruský kosmonaut se mezitím snaží opravit únik vzduchu. Kateřina Siňaková si na Roland Garros zahraje o další deblový titul. Se svou parťačkou Taylor Townsend jednoznačně přehráli kanadsko-brazilský pár Gabriela Dabrowski Luisa Stefani 6-0, 6-1. Jakuba Menšíka v duelu s Němcem Zverevem trápí zdraví. Prohrával 0-2 na sety, třetí ovládl 6-3 a stále žije jeho sen o Grand Slamovém finále. Zítra bude jasno až polojasno, ráno nás čekají ojedinělé mlhy, k večeru pak hrozí místy přehánky, nejvyšší teploty 21 až 26, na horách kolem 16 stupňů. Na Express FM pokračuje odpolední drive, v pátek jsem tady osiřel, zdraví vás tedy Michal a za chvilku vám nabídnu další novou hudbu, která dneska vyšla.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

I'm Your Gil Wright z její připravované desky. Kdo už ale vydal desku dnes, tak to je americký rockový band, který si říká, nebo jmenuje se Dead Cab for Cutie. Je to jejich 11. deska a je to opět taková ta jejich klasika. Myslím, že nepřekvapí, což je ale vlastně dobře. No a my si zahrajeme nejnovější single, ten vydali v úterý, jako ještě takovou poslední ochutnávku z dnešního vydání. No a jmenuje se Stone Over Water.

To jsou Dead Cab for Cutie, ukázka z jejich dnes vydaného 11. alba. No a my se podíváme taky na dnes vydaný single, který je právě předzvěstí nového alba, a to Ellie Goulding. Dočkáme se v září, bude se jmenovat to 6. studiové album I Know Too Much. A vyjde tedy 4. září, pilotní single Black Prada Dress vyšel dnes a 39-letá anglická hvězda se na celém albu bude inspirovat událostmi z jejího osobního života, včetně rozvodu, slibuje intimnější a vyzrálejší pohled na témata lásky, změn i hledání sebe sama. Tak si pojďme poslechnout tu první ukázku Black Prada Dress. I heard what you said. Just as I was tasting freedom.

0: Na Express FM posloucháte single Black Prada Dress, který právě dnes vydala Ellie Goulding jako první ochutnávku ze svého zářijového alba. Myslím, že povedená záležitost, za chvilku nás čeká Olivia Rodrigo, a nebo taky pozvánky na kulturní akce po celý víkend.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí.cz?
4: Mami!
3: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
4: Vystřihovali jsme slana!
3: Vystřihovali?
4: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka!
5: Hlídání dětí.cz. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
10: Košín se vrací. 11. června, Prague Open Air, Areál 7. Jediný letošní Open Air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
11: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
12: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Auto Jarov.
13: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné

Olivia Rodrigo, její single Drop Dead. Už jsme se tady pouštěli i její další ukázku z chystaného alba. Teď jsou tady ale pro vás připravené kulturní tipy nebo pozvánky na akce, které se dějí po celé České republice. Od včerejška až do soboty v Kamenici nad Lipou probíhá festival Kamenice s vykřičníkem na konci, kde zahrají třeba Tata Boys, Gufrau, Good Times Only, Billy Barman, Mňaulau, Wife a spousta dalších kapel a interpretů, které znáte z Éteru Express FM. Zítra, tedy v sobotu 6. června, se v pražském prostoru Garbe Holešovice uskuteční Seznam Fest, kde zahrají Kašpárek v rohlíku, Skyline, PSH, Lenny, Kapitán Nemo, DJs z Express FM, jmenovitě Petr Novák a Vašek Mašinda. Vidět tam můžete a slyšet protagonisty oblíbených podcastů. Zkrátka nepřijdou ani děti nebo fanoušci hokeje, kteří můžou sledovat ve smyčce Lineu, tedy oblíbený seriál televize Seznam. Vstup je de facto zdarma, protože zaplacené vstupné dostanete zpátky ve formě kreditu na občerstvení a ještě stále si můžete registrovat na seznamfest.cz. No a my z bohatého programu Seznam Festu vybíráme naše oblíbené, skoro až domovské Skyline a jejich Fairytale Teller.

Tak to byla hudební pozvánka na zítřejší Seznam Fest v Holešovicích v Praze. A ještě dneska můžete taky vyrazit na další dvě akce, a to do pražské Roxy na Smack One, tedy rapera, který se rozhodl vrátit ke kořenům. A když je v souvislosti se Smekem řeč o návratu ke kořenům, musí být řeč i o Roxy. Právě tady proběhly jedny z jeho nejzásadnějších parties a probíhá tu i druhá jeho pražská HPZ2 live show. No a kdybyste to měli kousek do Starče u Třebíče, tak můžete vyrazit na trojkoncert Rohonyho Adama Mišíka a Gufrau s Viktorem Kalem. Právě ve Starče u Třebíče totiž bydlí Rohony, respektive pochází tam odsud, takže je to vlastně takový jeho návrat domů a vy můžete vyrazit, ale pozor, první koncert startuje už za půl hodiny, tak nemáte moc času, tak pokud to máte blízko, tak už pomalu startujte. No a my samozřejmě startujeme další takovou hudební pozvánku, tohle to jsou Gufrau, Viktor Kal a taky Rohony, Navždycky blázen.

Vsadil bych si, že tahle ta záležitost rozhodně dneska zazní právě ve Starči u Třebíče, kde vystupují Rohony a Damišík a Gufrau s Viktorem Kalem. Zítra vás čekají dvě party zajímavé, a to open air koncert Resta před pražským Crossklubem. Pozor, začátek už 6:30, když je to open air. No a velmi zajímavý festival nazvaný Party ve Františkánu probíhá v Kadani zítra. A to právě v areálu františkánského kláštera 14 svatých pomocníků. Žánrová pestrost, kvalitní dramaturgie i bohatý nehudební program jsou v nabídce. A vystoupí Stereo MC, Spast, Mucha, Noha, The Silver Spoons nebo něco něco. Zkrátka zase kapely, které dobře znáte. No a koho taky dobře znáte, tak to je nedělní koncert v Meat Factory, kde vystoupí právě v tomto pražském prostoru legendární Tricky. No a to je poslední hudební pozvánka, kterou si dáme. Tohle to je Tricky, Hell is Round the Corner.

0: Pozvánka na nedělní koncert Trickyho v pražském klubu Meat Factory. Tohle byl jeho single Hairs Round the Corner. No a já mám tady ještě jednu pozvánku, tentokrát nehudební. No, řekl bych sportovní, protože je to na mistrovství světa, ale zároveň je to umělecký, protože je to Glass Cutting World Cup, čili mistrovství světa v uměleckém broušení skla. Tahle ta akce probíhá ode dneška do neděle ve sklárně Rikl v Nižboru. Tato výjimečná akce navazuje na bohatou tradici českého sklářství, které je dlouhodobě jedním z pilířů našeho kulturního dědictví a řemeslné dokonalosti. Již tento víkend se sklárna Rikl otevírá hudbě a podpoře řemesla. Když mluvíme o hudbě, tak je myšleno, že dnes tam vystoupí Michal Pavlíček, legenda české hudby, a zítra kapela Eddie Stoilov. Taky jsou tam samozřejmě možnost se podívat na to, jak se pracuje, a taky vyzkoušet si práci skláře a brusiče. Sami si něco vyrobíte, probíhají tam komentované prohlídky, je tam nabídka street foodu, doprovodný program je pro všechny, včetně malých dětí. Zkrátka, myslím, že by to mohlo být velmi zajímavé, případně se podívejte na visitrukl.com, tedy samozřejmě Rikl s přehláskovaným U, tak do té adresy se přehláskované U nedává, takže visitrukl.com a můžete tam najít veškeré bližší informace, abyste věděli, do čeho jdete. No a teď už další hudba. Fisher, Tones and I a Favor.
1: Novinka. Novinka. Express FM.
2: Fisher a Tones and I. Favor.
3: He said, tell me a story.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Pozor, dávejte, v ulici generála Štefáníka v Přerově, tam je nehoda. Stejně tak na Štěrbholské spojce v Praze u Dolních Počernic před sjezdem do ulice Národních hrdinů jsou v sobě dva osobáky. No a pozor, dejte i v Rabakovské ulici v Praze, i tam je nehoda a může vás držet. Tak dejte pozor, ať nevlítnete taky do něčeho a šťastnou cestu z Express FM.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Haló, volám do pořadu Zvuková hádanka. Poznáte, co je tohle?
3: Tak to vím přesně. Dochází ti opalovák. Kup si nový z Alza+. Díky doručení zdarma a slevám ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Od kosmetiky po elektroniku na Alza.cz.

0: Tohle je Genesis Owusu, jeho Stampede, 17 hodin 44 minut z Paříže přišla špatná zpráva pro sportovní fanoušky. Jakub Menčík podlehl Alexandru Zverevovi 1-3, trápilo ho zdraví, pravděpodobně rameno anebo krční páteř. Podle komentářů, tak doufejme, že se dá dohromady a někdy příště zase chytne šanci zapače si a tentokrát to třeba dovede až do toho finále.
1: Co si přejete zažít na cestách se slevomatem? Poslouchat racky na pobřeží? Nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem? Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály? Prošlapat po Evropě sandály? Pořiďte si dovolenou na slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat, to musíte zažít.
2: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
3: původní komedii z divadelního prostředí Smrt mu sluší.
2: Největší divadelní událost od přeletu rakve nad Národním divadlem.
3: V hlavních rolích
2: Michal Dlouhý
3: a Kamil Halbich.
2: Smrt mu sluší
3: ve Švandově divadle.
4: Léto plné zážitků? Vydejte se na Střední Moravu a do Jeseníků. Objevujte hrady a zámky, jedinečná muzea a vyrazte na kole podél řek do přírody i za dobrodružstvím. Léto v Olomouckém kraji je plné zážitků, dobrodružství i klidu. www.ok-turism.cz
5: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
7: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasinky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
8: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do Zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up comedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu www.středočeskemuzeum.cz.
9: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
10: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, Dlouhá 26. Music. First. Express FM.

0: The Silver Spoons zpívají o nejhorším tanečníkovi ever, tedy respektive, který je mezi námi, tedy naživu, Worst Dance Alive. No a pokud i vy patříte mezi špatné tanečníky a kvůli tomu třeba se těžko scháníte ženu, milí pánové, je to tedy teď zpráva hlavně pro vás, tak mám pro vás tip, kam byste mohli vyrazit na letní dovolenou nebo třeba na prodloužený víkend. Jsou to země, respektive města v Evropě, kde je nejvíce single žen na obyvatele. Je to první místo má Riga a ta má o 26% více žen než mužů. Potom de facto neuděláte chybu, když pojedete do Portugalska, protože tam je v té první patnáctce, jestli to dobře počítám, hned 5 portugalských měst. Na druhém místě Porto, to má taky o 23% více žen než mužů. Uzavírá tu patnáctku Braga, ta má o 12%. Je tam taky ještě Coimbra, Funchal a Lisabon. Salamanka ve Španělsku, to je třetí místo, Tesaloniki v Řecku, z těch míst, která jsou trochu blíž k nám, tak to jsou vlastně všechny tři vyšegrádské metropole, kromě Prahy, tedy Varšava, Budapešť i Bratislava. No a kdybyste chtěli třeba ženu, která bude skromnější, tak můžete vyrazit do Bukurešti a po případě ještě další dvě krásná španělská města, a to Madrid nebo Donostia San Sebastian. Tak zkrátka vybere si každý, kdo by chtěl vyrazit za tímto druhem turistiky. I takové potřeby jsou.
1: Páteční odpoledne na Express FM.
2: Express FM.
3: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's auto

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Zaměstnanci úřadu vlády budou po páteční stávce pokračovat ve stávkové pohotovosti a usilovat o další jednání. Jejich cílem zůstává zastavit přesun útvarů zodpovědných za agendy závislosti duševního zdraví, lidských práv a rovnosti žen a mužů na ministerstva. Nové maďarské vedení na jednáních v Bruselu naznačilo, že už nebude dál blokovat poskytnutí bezmála 7 miliard eur z takzvaného evropského mírového nástroje na vojenskou podporu Ukrajiny. Předchozí maďarská vláda premiéra Viktora Orbána uvolnění těchto financí blokovala několik let. Kajakář Jakub Krejčí ovládl domácí závod světového poháru slaloma v Troji. Další český reprezentant Jiří Prskavec skončil ve finále 11. V závodě kajakářek obsadila Amálie Helgertová 10. místo, zvítězila australská hvězda Jessica Fox. Sobota slibuje jasné až polojasné počasí, ráno nás ojediněle čekají mlhy, k večeru pak hrozí místy přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na horách kolem 16. Na Express FM jdeme do finále pátečního Express Drive. Zdraví vás výjimečně samotný Michal, ale doufám, že ta zábava se mnou není dneska poloviční, než jste zvyklí.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Ďábel nosí Pradu, to je titul filmu, ke kterému vznikl i tento skvělý single ve spolupráci Lady Gaga a Doechii, jmenuje se Runway, stejně jako ten magazín, kterému Miranda v podání Meryl Streep šéfuje. Srovnání s Annou Wintour je pouze úplně teoretické. Kdo také vydá nový titul, to jsou Weezer, americká alternativní rocková kapela. Už to bude mít jako 20. položku ve své diskografii, to je úctyhodné. No a právě dnes, no respektive tedy už ve středu, ale dnes se to objevilo ve všech těch seznamech nových singlů, tak vydali další ochutnávku, tou první byl single Shine Again 1. apríla, tedy dubna, no a dnes tedy vyšel další single We Might As Well Be Strangers a spolupráci na něm má taky zpěvačka Wednesday, tak si to poslechněte právě teď.

Omlouvám se za drobnou mystifikaci, ven zde není zpěvačka, ale kapela, které vévodí zpěvačka frontwoman Carly Hartzman, tak takové drobné upřesnění. Mimochodem to 20. album Weezer bude mít podtitul Gold Album a bude to už sedmé bezejmenné, nebo chcete-li eponymní album právě téhle americké kapely, oni mají jenom různé barvy, no a tahle tedy bude zlatá, ta 20. si to asi zaslouží. Kdo taky dneska vydal první album, i když má za sebou spoustu singlů, to je anglická dvojice Prospa, to album se jmenuje Free Your Mind a upoutali na něj dalším dnes vydaným singlem, který se jmenuje Dreams a je velmi povedený, tak si ho pojďme pustit. Tohle to jsou tedy Gosha Smith, Harvey Blumler alias Prospa z Leedsu a single Dreams.

0: Free Your Mind, tak se jmenuje album dvojice Prospa, z kterého jsme poslouchali čerstvý single Dreams. Za chvíli nás čeká pozvánka mého milého kolegy Petra Nováka na nedělní českobudějovický koncert kapely Oceán s jedním ze zakladatelů téhle legendární party, Petrem Kučerou. No a budu tady pro vás mít i dva vstupy a dvě CDčka. Tak pozorně poslouchejte, abyste věděli, jak mi odpovědět, až se zeptám.
1: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
2: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
3: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
4: Mami!
3: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
4: Vystřihovali jsme slana.
3: Vystřihovali.
4: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
2: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
5: Léto plné zážitků. Vydejte se na Střední Moravu a do Jeseníků. Objevujte hrady a zámky, jedinečná muzea a vyrazte na kole podél řek do přírody i za dobrodružstvím. Léto v Olomouckém kraji je plné zážitků, dobrodružství i klidu. www.ok-turism.cz.
6: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
7: A kdy to bude?
6: 23.7.
7: A kde to bude?
6: V areálu A7 v Olešovicích.
7: A kde si můžu koupit lístky?
6: Předprodej na Go Out, tak tam šupají.
8: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
9: Hudba na prvním místě.
10: Express FM.
9: Co je nového na Express FM? Koukněte na expressfm.cz.

0: Petr Kučera je zakládající člen legendární českobudějovické kapely Oceán, ve které je jako muzikant aktivní i v současnosti. Je podepsán pod jejich největšími hity a působil i v oblíbeném projektu Šalom. Petře, ahoj.
1: Dobrý den, ahoj, čau, Petře.
0: Jak bys dnešnímu mladému posluchači vysvětlil, proč byl Oceán na konci 80. let tak výjimečný?
1: No, tak to bylo asi kombinací jako různých jako situací, kdy byla takzvaná pěrestrojka, byl uvolněná, trošku uvolněný čas v kultuře a my jsme přišli prostě s jinou jako tváří pop music, s tou my jsme takový veteráni toho novoromantismu, ještě s takovou poetickou stránkou toho novoromantismu, takže po té revoluci tady vznikla potom v 89. Taková prázdnota, kterou jsme asi zaplnili trošku.
0: Existuje koncert Oceánu, na který nikdy nezapomeneš?
1: No, tak to je asi ve Valštejnské zahradě, kde se nám podařilo hrát asi v 91. nebo tak nějak, nebo v 90. roce, kdy jsme dostali povolení od majitele a natočili jsme tam krásný koncert v krásném prostředí i pro českou televizi, takže to je asi jeden z nejlepších. A pak koncerty v Anglii, kdy jsme byli s Erasure na turné dvouměsíčním po Anglii.
0: Jaké je dnes hrát písně staré více než 30 let?
1: Tak já teda aspoň se snažím hrát, jako nehraju je úplně stejně, ale ten základ tam je a je to fajn, že ty písně žijou, které jsme vlastně složili společně jako Oceán, takže ty písně žijou, lidi to baví, i když je tam trošku už nostalgie samozřejmě, ale je to fajn zahrát si jako na pěkném koncertě s dobrou grafikou a baví nás to ještě všechny. No.
0: A máš pocit, že skladby Oceánu získaly s odstupem času nový význam?
1: Tak oni jsou takový ty cykly, že jo, v té i v historii, nebo i v historii pop music, tak jestli se možná teď vrací nějaká ta vlna toho novoromantismu. Ta Ráchel jako samozřejmě asi měla význam a asi má význam, protože ta otázka je taková stále živá. Nechci zabíhat do podrobností. Takže a prostě takovou tu poetickou stránku jsme, myslím, třeba

tady s kapelou ještě Precedens jako prezentovali, že jsme do toho netáhli žádnou satiru nebo nějaký humor moc příliš nebo politické otázky, takže prostě jsme zaujali asi takovou tu poetičtější vlnu, kterou mají určitý lidi rádi, no.

0: Naším dnešním hostem na telefonu je Petr Kučera, zakládající člen legendární českobudějovické kapely Oceán. Petře, 7. června vás doma v Českých Budějovicích čeká výjimečný koncert s názvem Oceán živ je. Co nám k němu můžeš říci?
1: Tak my jako trošku bilancujeme, protože už vlastně Oceán, i když jsme měli dlouhou pauzu, tak vlastně 40 let jakoby existuje a připravili jsme jako speciální dramaturgii koncertu, bude se nahrávat živý CDčko, proto to živ je, jakože bude i živá nahrávka, televize tam bude točit dokument česká a součástí vstupenky je taky CDčko, kde je skladba Naděje, kterou jsme nově nahráli s Jitkou Chrvátovou a v prostorách výstaviště, jako kdy jako je pokročilé jaro, tak se těšíme na pěkný nedělní poetický podvečer. Mm-hmm.
0: Ty už si to naznačil, ten koncert bude zaznamenán Českou televizí. Kdy se záznamu dočkáme a vyjde i na fyzických nosičích?
1: Na fyzických nosičích jsme domluvení s firmou, která nás vydává, takže to by se mělo objevit někdy v průběhu konce roku 26 a ten jako ten dokument, ten nebude jenom o tom koncertu, ten bude i o celé historii Oceánu a ten by měl mít premiéru v Obecním domě na festivalu dokumentárních filmů na podzim 26. Mm-hmm.
0: Ten koncert má omezenou kapacitu. Jsou ještě vstupenky k dispozici?
1: Vstupenky jsou samozřejmě s CDčkem jako bonus k dispozici v předprodejích, anebo na místě budou určitě taky, protože je to jako open air, takovej krytej samozřejmě i pro kapelu, i pro publikum, takže ta kapacita jako není úplně zase tak omezená.
0: Ty už to naznačil, ke vstupence dostane návštěvník CDčko se 4 skladbami. Jedna z nich je nová verze hitu Naděje, kterou za okamžik našim posluchačům představíme v premiéře. Mohl bys nám k této skladbě něco říct a pro Express FM ji uvíst?
1: Tak je to skladba z druhé desky Oceánu, Pyramida snů, kterou vlastně udělal včetně textu, jinak nám textuje Petr Honc, ale tady tu píseň si udělal Petr Mouk, jako i hudbu, jako i prostě základ hudby a text. A pro něj to byla taková jako odpověď na Ráchel.
0: Petře, moc krát ti děkuju za tvůj čas, ať se koncert vydaří.
1: Jo, díky moc taky za prostor na vlnách a mějte se všichni fajn, ahoj. Exkluzivní single na Express FM.

0: exkluzivní rádiová premiéra nové verze skvělé písně Naděje od kapely Oceán. No a pokud byste si ji chtěli poslechnout naživo v neděli na výstavišti v Českých Budějovicích, mám pro vás možnost získat dvě vstupenky k tomu, dvě CDčka, o kterých byla v rozhovoru řeč. No a je pátek po 6:30, udělám vám to úplně jednoduchý. Pokud chcete vyrazit na českobudějovický nedělní koncert kapely Oceán, stačí mi, když napíšete, jak se jmenoval frontman kapely Oceán, který je mimo jiné i autorem právě doznělé písně Naděje. Je to naprosto jednoduché, 602 604 903, nezapomeňte se podepsat a potom se s vámi spojíme, pokud budete nejrychlejší, a domluvíme se, jak na koncert vyrazíte.
1: Express.
2: Dopravní servis.
0: Pozor, v Písku, v ulici, respektive v Palackého Sadech a taky v ostravské Bohumínské ulici. Co se týče dálnic, tak si postojíte mezi 15. a 25. kilometrem D1 směrem z Prahy do Brna. No a tradičně je omezení i na Pražském okruhu, ale není to nic dramatického. Maximálně byste se měli zdržet v jednotkách minut. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu z Express FM, odkud vám stále hezké odpoledne přeje z Express Drive Michal.
2: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Haló, volám do pořadu Zvuková hádanka. Poznáte, co je tohle?
3: Tak to vím přesně. Dochází ti opalovák. Kup si nový z Alza+. Díky doručení zdarma a slevám ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Od kosmetiky po elektroniku na alza.cz.
2: Express FM.

0: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
1: původní komedii z divadelního prostředí
0: Smrt mu sluší. Největší divadelní událost od přeletu rakve nad Národním divadlem.
1: V hlavních rolích
0: Michal Dlouhý
1: a Kamil Halbich.
0: Smrt mu sluší
1: ve Švandově divadle.
2: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Express. Music first. Express FM.

0: Nepletuli se první možnost, kdy jsme mohli slyšet hlas skvělé Jess Glynn, spolupráce s Route 94 a single My Love. Mojí láskou je poslouchání rozhovorů, zvlášť, že to jsou rozhovory o něčem. No a tento týden byl na Express FM doslova nabitý rozhovory. Před chvilkou jste konec konců slyšeli telefonický rozhovor Petra Nováka s Petrem Kučerou z kapely Oceán, která v neděli slaví takové malé výročí a natáčí koncert pro českou televizi, který si můžete užít i vy na tamním, na českobudějovickém výstavišti. Taky tady se zastavili protagonisté skupin Past a něco. Navíc ještě se tady taky zastavil frontman Billy Barman, Juraj Podmanický společně s Benem Kristoval na krátký rozhovor o novém singlu Sabotáž. Měli jsme tady taky Michala Tomese z Rock for People. Zkrátka, tento týden opravdu byl velmi nabitý, no a taky do té skládačky rozhovoru zapadá pravidelný magazín, nebo chcete-li rozhovorový speciál o televizní, filmové a taky seriálové tvorbě. Zkrátka, Express Star, tentokrát hosty byla scenáristka Eva Taubrová a herec Lukáš Rous. Oba působí v seriálu Ulice. Lukáš tam hraje ajťáka a taky stalkera Adama Kokeše. No a Eva Taubrová tu jeho linku mimo jiné píše, ale ona napsala i spoustu dalších. No a mě mimo jiné zajímalo, jak je důležité mít nějaké poradce a jak je důležité psát, tak aby náhodou těm zlobivým nedávali návod na to, jak víc zlobit.
1: Ano, snažíme se být hodně zodpovědní v tomhle ohledu. Máme vždycky na všechno poradce a všechny vlastně informace, které tam zaznívají, tak jsou třikrát ověřený. A tu zodpovědnost si uvědomujeme a pro mě to byla i taková jako zajímavá zkušenost, když jsem tam přicházela v tom roce 2012, tak moje první linka byla o HIV pozitivní osoby a hrozně mě překvapilo, že na soukromé televizi jsem se setkala vlastně hned první den s tímhle postojem. Můžeme tehdy kreativní producent, tady to byl Michal Reitler, říkal, no já mám dojem, že bychom touhle linkou mohli mnoha lidem pomoct. Hmm. A takhle to vnímám vlastně do dneška.
2: Express Star. Na Expressu.
0: Všechny zmíněné rozhovory najdete na našem webu expressfm.cz v sekci podcasty, některé i v textové podobě v sekci rozhovory. Srdečně vás zvu k jejich poslechu, případně přečtení. Také vás srdečně zvu k poslechu víkendového vysílání. Těší se na vás v sobotu i v neděli Radek. No a my se zase v plné sestavě Express Drive, tedy Petr Novák, Michal Plšek, těšíme v pondělí po 16. hodině. Na rozloučenou vám posílám Inhaler Jakea Boga a taky Netsky. Užijte si víkend a v pondělí naslyšenou.

0: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: Express. Music first. Express FM.

0: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Music. First.
5: Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music news.
3: Noční můra všech pořadatelů festivalu se plní na Primaveře. Vzhledem k tomu, jak v Barceloně prší, už bylo zrušeno několik koncertů. Jmenovitě to odskákali fanoušci Massive Attack, Doja Cat nebo Alexa G. A nespokojení majitele vstupenek už žádají refundaci. Madonna se rozhodla, že ani v 67 se nenechá vzít titul královna popu. Nejenže představila nový single Love Sensations z desky Confessions 2, ale u blízkého vydání alba si udělala včera promo na Times Square na pop-up koncertu. A tím také podpořila měsíc hrdosti. Jako DJ se za ní postavil producent desky Stuart Price. Taylor Swift dnes také vydala nový single I Knew It, I Knew You. Ten je soundtrackem k Toy Story 5. Nyní byla čerstvě vyhlášena jako nejbohatší zpěvačka planety. Spočítali to ve Forbesu, kde cizí finance pečlivě sledují. Server potvrdil, že v březnu letošního roku činilo čisté jmění Taylor Swift 2 miliardy dolarů, což z ní skutečně dělá nejbohatší hudebnici v historii.
2: Express FM.

Express FM uvádí hudební speciál. Star Mix. Do you remember house? Star Mix. Taneční dvouhodinovka plná house music. Star Mix. Star Mix. Star Mix. Na Express FM. 1, 2, 3.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Music. First. Express FM.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Potisk trička, byla CZ.
2: Express FM.

Express FM uvádí hudební speciál. Starmix. Do you remember house? Starmix. Taneční dvouhodinovka plná house music. Starmix. Starmix. Starmix. Na Express FM.

0: Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music news.
3: Noční můra všech pořadatelů festivalu se plní na Primaveře. Vzhledem k tomu, jak v Barceloně prší, už bylo zrušeno několik koncertů. Jmenovitě to odskákali fanoušci Massive Attack, Doja Cat nebo Alexa G. A nespokojení majitelé vstupenek už žádají refundaci. Madonna se rozhodla, že ani v 67 se nenechá vzít titul královna popu. Nejenže představila nový single Love Sensation z desky Confessions 2, ale u blízkého vydání alba si udělala včera promo na Times Square na pop-up koncertu. A tím také podpořila měsíc hrdosti. Jako DJ se za ní postavil producent desky Stuart Price. Taylor Swift dnes také vydala nový single I Knew It, I Knew You. Ten je soundtrackem k Toy Story 5. Nyní byla čerstvě vyhlášena jako nejbohatší zpěvačka planety. Spočítali to ve Forbesu, kde cizí finance pečlivě sledují. Server potvrdil, že v březnu letošního roku činilo čisté jmění Taylor Swift 2 miliardy dolarů, což z ní skutečně dělá nejbohatší hudebnici v historii.